0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let a rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám a už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal.

0: normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
0: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
2: Pochoutkový rok.
0: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
0: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček přesně na délku plechu
1: A teď na plech?
0: Na plech z papíru.

0: A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě. Odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
0: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům, tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
0: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: Pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kohoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovým roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: dá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v Císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazováni, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř tedy? Jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě Boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svoli.

0: městě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavená v renesanci, protože ty domy vyhořely, a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem Nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotinově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherný, krásný, úžasný.

město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde se vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální, ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak zaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: to vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuji moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecká sociální agentura v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví. Za ohroženými botýly se dnes můžou vydat zájemci do Českého středohoří. Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 21 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Sociální agentura v Ústí nad Labem v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Lidé s podobnou osobní zkušeností si tam můžou navzájem pomáhat. Budou se potkávat sami bez odborníka. Podle spoluzakladatelky Kateřiny Cibulkové už v agentuře funguje skupina se zaměřením na psychické zdraví.
2: Člověk, když má nějakou těžkou životní událost, prochází třeba psychiatrií, tak to může být pro něj velmi náročné. A své pomocná skupina může být takový jako přechod, zastavení se, potkání se s lidmi, které jsou na tom obdobně a může mu to hodně pomoct.
0: Kriticky ohroženého okáče skalního a další vzácné druhy hmyzu dnes můžou zájemci vidět na přírodovědné vycházce na Dlouhou horu u Kozel na Lounsku. Účastníky podle oblastního lounského muzea povede entomolog Pavel Moravec, který jim ukáže místa, kde vzácný motýl žije. Vycházka začne v 9 hodin. Krkonoše se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
3: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu. Informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody na například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo pro vodárny. Sport. Házenkáři Lovosic vyhráli v úvodním zápase nového ročníku extraligy nad Jičínem 36-26. V poločase přitom o dvě branky prohrávali. Na obratu se nejvíc podíleli zkušené opory. Pavel Chotěborský skóroval 8krát a kapitán Jan Kupa vstřelil 7 gólů. Počasí. Dnes očekáváme většinou slunečné počasí a jen lokálně přes den zvětšenou oblačnost. Teplotu dnes naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Krupce na Teplicku neprojedete ulicí Dlouhá, dělníci tam totiž opravují vodovod a kanalizaci. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly zprávy, které vám přinesla Petra Kříženecká. No a vám všem příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever. Za malou chvíli pohled do kalendáře, 6. září, to je dnešní datum. Pak tu budeme mít informace o jedné nové české studii, která by mohla změnit léčbu akutní plicní embolie. No a nesmí chybět písničky, které nestárnou, Karel Zich nebo Petr Spálený.
1: Dobré ráno

0: 5 hodin a 12 minut, dobré ráno, tak nám zahrál Luxemburg společně s Karlem Zichem. A na Českém rozhlasu Sever nás teď čeká pohled do kalendáře. Je dneska 6. září, Petr Jungmann má spoustu zajímavých výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září, svátek má Boleslav, tady je Petr Jungmann, hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II, byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den, máte dobrý list.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:19, aktuální teploty venku většinou okolo 14 stupňů Celsia, žádné srážky nejsou k vidění, i předpověď mluví o tom, že bude většinou slunečno. Přes den na severovýchodě může být té oblačnosti přeci jenom více. Nejvyšší denní teploty se při neděli dostanou mezi 18 až 21 stupňů Celsia a žádné srážky se rozhodně dneska čekat nedají.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5:24. Dobré ráno, nedělní s Českým rozhlasem Sever. Možná už jste slyšeli o nové léčbě akutní plicní embolie. Ta může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u víc než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: A za 4 minuty už tu bude 17:30. Vy uslyšíte také další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Petra Firstová. Podíváme se třeba na Mostecký hypodrom, kde připravují výstavbu 30 boxů pro koně. Víc za chvilku.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zaznějí v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Na mosteckém hipodromu připravují výstavbu 30 boxů pro koně a opravu zavlažování dostihové dráhy. Město by podle primátora Marka Hrbola z Hnutí pro most mělo na práce přispět více než 3,5 miliony korun ze svého rozpočtu. Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové, ve městě proto zvýší dohled. Po rozhovorech v Moskvě budou zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednat o řešení rusko-ukrajinského konfliktu v Kyjevě. Steve Witkoff a Jared Kushner ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi přivezli návrh Donalda Trumpa na ukončení války. Mluvit o něm budou i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ani ve druhém zápase Ligy mistrů hokejisté Liberce neuspěli. Bílí tygři prohráli na ledě rakouského Salzburku 0-3. Dnes bude většinou slunečno a teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Frýdlantu na Liberecku je kvůli pracím na silnici uzavřena ulice Jirásková. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, zprávy o 17:30 od Petry Firstové jste slyšeli. No a za malou chvíli už nás čekají také babské rady. Dneska se naučíme, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit třeba křenem. No prostě budeme v kuchyni. A příběhy měst a obcí nás tentokrát před 6 hodinou zavedou do Cítolip. Teď už ale písničky, které nestárnou, připraveny Michal Tučný nebo právě teď Jan Kalousek.

0: Michal Tučný zpíval jako medicine man a my vlastně teď taky uděláme trošku kouzlo, protože díky dnešním babským radám se naučíme, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit třeba křenem, nebo jak ji proměnit na křupavé, zapečené bochánky.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: 6:15, jaké máme počasí na severu Čech. Aktuální teploty většinou okolo 14 stupňů, žádné srážky dneska. Můžete čekat, že bude slunečno, přes den bude přechodně oblačnosti trošku víc, hlavně na severovýchodě, a nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Marek Ztracený a na Českém rozhlasu Sever tu máme další z příběhů měst a obcí. A tentokrát vyrazíme na Lounsko, tedy konkrétně do Cítolip.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městy z Cítoliby najdete asi 3,5 kilometru od města Louny. Na městských stránkách si můžeme přečíst, že písemné záznamy z roku 1325 se o Cítolibech zmiňují jako o vesnici patřící králi. Tím králem byl Jan Lucemburský. Od konce 14. století patřila většina vesnice šlechtickému rodu Koldiců. Postavili v obci renesanční zámek, zřídili faru, školu a udělali z ní centrum panství. Na městy zbyly Cítoliby povýšeny v roce 1879. Zámek Cítoliby byl postaven v roce 1665 na místě starší tvrze. Současná podoba je výsledkem několika přestaveb z 18. století. Mohlo by vás zajímat, že v roce 1813 byl na zámku zřízený lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Chlumce na Ústecku. Zámek je od roku 1958 chráněný jako kulturní památka. Památkově chráněná je také vodárenská věž, která sloužila jako čerpací stanice pro potřeby zámeckého vodovodu. V přízemí stavby bylo vodní kolo, které pohánělo pumpu a ta čerpala vodu do nádrže v horním patře a dále do zámku. V 80. letech 19. století byla věž přestavěna tak, aby sloužila k bydlení. Dnes je v soukromém vlastnictví.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lovosice za přibližně půl milionu korun opraví lávku přes potok Modla. Povrly na Ústecku otevřeli muzeum v bývalé kovárně. Obec ji zachránila před demolicí. Trumpovi vyjednavači Kushner a Witkoff jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. V Lovosicích opraví město lávku přes potok Modla. Její obnova vyjde přibližně na půl milionu korun a dělníci by s ní měli začít už zítra. Cílem je prodloužit životnost lávky a zajistit její bezpečné užívání pro chodce, říká mluvčí Lovosic Eva Břeňová.
4: Součástí prací bude sanace poškozených částí ocelové konstrukce, kompletní výměna dřevěné mostovky, ale i obnova zábradlí a také nové ochranné nátěry kovových prvků.
2: Povrly na Ústecku v sobotu při oslavě 840 let od první písemné zmínky o obci otevřeli nové muzeum v bývalé kovárně. Schátralou budovu obec zachránila před demolicí. V muzeu jsou k vidění výrobky spojené s kovářstvím i výrobou mědi, která pokračuje v místní továrně. Jde například o činely nebo nedávno objevenou historickou pánev na roztavenou měď. Informuje o tom ČTK. Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimír Putin. Jednání trvalo 3 hodiny a poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
5: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Házenkářky Mostu vyhrály i druhý zápas v novém ročníku československé nejvyšší soutěže. Obhájce českého titulu Slavii Praha porazili 35-25.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme většinou slunečno a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem počítejte s uzavírkou ulice Žukovova na Střekově. Probíhají tam totiž stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy v 6 od Petry Firstové jste slyšeli. Dobré nedělní ráno, pokud jste si tedy přivstali a máte puštěný Český rozhlas Sever. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát do Lenešic, kde se 41-letý muž opakovaně vracel na pozemek rodinného domu, a ne tedy z nějaké nostalgie, jak uslyšíte za malou chvíli. Pak tu máme jednu pozvánku. Česká televize koncem léta zařadila reprízu dvouřad krimine seriálu Docent. Nebyla to náhoda. Dneska totiž startuje řada třetí a my o tom budeme mluvit před 6:30 přímo s režisérem Jiřím Strachem. Teď ale písničky, které nestárnou. Hana Zagorová nebo Radek Tomášek.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: V Lenešicích se 41letý muž podle kriminalistů opakovaně vracel na pozemek rodinného domu. Z garáže odnášel různé nářadí a při prvním vloupání si část kořisti dokonce schoval v zadní části pozemku. Asi s plánem, že se pro ní později vrátí. Jenže policisté byli rychlejší. Na místo dorazil psovod se služebním psem, který ukryté nářadí našel. A kriminalisté pak postupně zjistili, kdo má vloupání na svědomí. Podezřelý muž z Mostecka je teď ve vazbě kvůli jiné trestné činnosti a z garáže podle vyšetřovatelů odnesl věci za bezmála 40 tisíc korun. Teď čelí dalšímu obvinění a za tomu hrozí až 2 roky vězení.
0: Krimi historky.

0: počasí.
1: Je 6:45, jaké máme počasí na severu Čech. Tak při neděli ranní teploty od 10 do 14 stupňů Celsia, žádné srážky a jinak počítejte s tím, že dneska bude opět slunečno, skoro jasno až polojasno. Nejnižší teploty se dostanou na 18 až 21 stupňů, odpoledne na severovýchodě může být přechodně trochu víc oblačnosti. Bude nás určitě zajímat také pondělí, protože to bude převládat velká oblačnost, i na horách se může objevit ojedinělý slabý déšť a nejvyšší denní teploty při pondělku zítra se tedy dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia. No a pokud chcete podrobnější informace o počasí, tak vydržte půl hodinky, protože zhruba za půl hodinky se spojíme přímo s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově, tam dostaneme i přesnější výhled.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Fajn. 6 hodin a 19 minut a máme tu jednu televizní pozvánku na Českém rozhlasu Sever. Pokud jste teď sledovali i reprízu dvou krimiserií Docent s Ivanem Trojanem, Terezou Ramba a Ondřejem Vetchým, tak dneska můžete zasednout k premiéře řady třetí. Říká se, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, ale to evidentně neplatí pro režiséra Jiřího Stracha. A tak se Slávka Brádlová ptala, proč po třetí ta stejná řeka.
1: Tak především to jsou skvělé texty Josefa Mareše, bývalého šéfa pražské Mordparty, který skutečně ty příběhy nemá vycucené z prsty, než ustí to tím papírem, ale naopak je to ukotveno v té policejní realitě, v té skutečné praxi. No a druhá, ti moji milovaní herci, Ivan Trojan, Ondra Vetchý, Tereska Ramba a mnozí další, se kterými je mi tak dobře na place, že to by se člověk až rouhal a byl by to hřích nevstoupit do té vody znovu, protože život je krátký a já chci, aby mi při té práci bylo dobře a dobře mi tam s milými lidmi.
2: Docent Ivan Trojan, tak to je postava, která už od té první řady byla dospělá, vyzrála. Kdežto kapitánka Fousová, to je střela naprosto neřízená, ale přece jenom třetí řada to předpokládá, že tam přibyly nějaké roky, přibylo trošku víc disciplíny. Mluvím teď o postavě, nikoli o Tereze.
1: Tak samozřejmě máte pravdu, všichni stárneme, tím se trošku vyklidňujeme, přestáváme křičet, i když já, abychom tu Fousovou úplně nestratili, tak jsem jednou v této třetí sérii ji taky jako jednou nechal zařvat, abychom ji na ní nezapomněli. Jinak zraje, stárne, dostává rozum a já si myslím, že jestli bude divácký zájem a jestli bude zájem České televize a jestli Česká televize bude mít dostatek financí a tak to jsou všechno věci ve hvězdách, ale já si myslím, že by to mohla do budoucna

0: 14. 15. sérii dotáhnout i na šéfovu prvního oddělení. Ta holka na to má, já jí věřím.
1: No a herci zřejmě věří vám. Omlouvám se za tu poslední otázku, ale nemohu ji nepoložit. Když jsem začala u toho obrazu, že rád vstupujete do řek, které jste už absolvoval, tak vy asi víte, na co se chci zeptat.
0: Anděl Páně 3 už ťuká na dveře.
1: Ale to je strašně dobrá zpráva. A pánové, Trojan, Dvořák?
0: No tak samozřejmě, že se musíme vrátit k tomu stejnému hereckému obsazení a tady zdůrazním, že se vrátí i pán Bůh jako Jiří Bartoška, protože máme některé věci předtočené. Takže pán Bůh ve třetí sérii vznikne-li, a já věřím, že ano, tak bude opět Jiří Bartoška.
2: No uvidíte to. Uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli si na Anděla Páně trojku budeme muset ještě nějaký čas počkat. Ale znovu zopakujme, že první epizoda třetí řady Kriminálky docent se objeví na obrazovkách prvního programu České televize. Dneska večer jste zváni.

Country Boy Pavel Bobek, za 4 minuty už bude 6:30 a to znamená, že na Českém rozhlasu Sever vám přineseme další porci novinek. No já tedy ne, nicméně Petra Firstová už je připravená, podíváme se na sever Čech, jak jinak. Pokud se vydáte na procházku na Dlouhou horu u Kozel na Lounsku, můžete dneska vidět kriticky ohroženého okáče skalního a další vzácné druhy zmizu. Ani tahle pozvánka nebude chybět v našem zpravodajství. Už za malou chvíli, tedy po písničce.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovská nemocnice zahájila provoz ambulance klinické farmacie. Oznámila to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Po Ústí nad Labem, Teplicích a Mostu se Chomutov stal čtvrtým městem v Ústeckém kraji, kde takové pracoviště funguje. Kriticky ohroženého okáče skalního a další vzácné druhy hmyzu dnes můžou zájemci vidět na přírodovědné vycházce na Dlouhou horu u Kozel na Lounsku. Vycházka s entomologem začne v 9 hodin. Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysídlování a osidlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. V sedmém kole šance ligy vyzvou fotbalisté Jablonce, Liberec, Liberec. 68. podještěcké derby začne v 15 hodin. Dnes bude většinou slunečno s teplotou nejvýše 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Budyni nad Ohří na Litoměřicku je uzavřena ulice Děkanská. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o půl sedmé z Českého rozhlasu Sever. A pokud s námi vstáváte, už za malou chvíli si představíme rudnického rodáka Jiřího Kučeru a jeden jeho zajímavý rekord, který už je ale opravdu hodně vousatý, pochází už z druhé světové války. Pak vyvrátíme několik polopravd a zažitých mýtů o zdravém cvičení a nesmí chybět písničky, které nestárnou Petr Novák nebo právě teď Víťa Vávra.

0: Tak to byl Petr Novák a na Českém rozhlasu Sever. Teď máme další ze severočeských Nej. A tentokrát zazpomínáme i na druhou světovou válku a na rudnického rodáka Jiřího Kučeru. To je jeden z příslušníků 313. československé stíhací perutě ve Velké Británii a také jeden z československých válečných hrdinů. Víc už nám prozradí Renata Filipy.
1: Pilot Jiří Kučera, který v československé stíhací perutě figuroval v britské hodnosti Flying Officer, za druhé světové války sestřelil prokazatelně 5 německých bombardérů a minimálně 3 další poškodil. Jiří Kučera se narodil 27. června 1914 v Roudnici nad Labem v rodině řídícího učitele. Nejdříve vystudoval obchodní školu a usadil se v Praze. Jeho srdce ho ovšem táhlo k nebi a k létání. V roce 1935 získal pilotní diplom pro řízení sportovních a turistických letadel. Téhož roku se ještě přihlásil do školy leteckého dorostu ve vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Jiří Kučera se stejně jako mnoho dalších pilotů nikdy nesmířil s událostmi po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následné okupaci Německem v roce 1939. V Československu ještě prožil mobilizaci, ale poté jako jeden z prvních Čechoslováků ilegálně přišel do Polska a později do Francie a na Britské ostrovy. Po válce se s mnoha vyznamenáními vrátil zpět domů, kde se v roce 1946 stal příslušníkem 24. bombardovacího pluku v Plzni. Bohužel roku 1948 jej od letectva vyhodili. Svůj život následně prožil v Plzni, kde manuálně pracoval v plzeňské Škodovce. A málo kdo o něm věděl, že za války bojoval jako pilot v Anglii. Zemřel 24. ledna 1980 právě v Plzni.

0: Už za minutu bude 6:45 a s Českým rozhlasem Sever. Samozřejmě neuděláte chybu, pokud chcete vědět aktuální informace o počasí. Na telefonu je teď Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme na aktuální situaci. Co nám nabízí nedělní ráno?
1: Tak nedělní ráno, co se týče oblačnosti, tak se nám ta oblačnost pohybuje někde od skoro jasna do polojasna, ale jsou i místa, kde máme aktuálně i oblačno, určitě bez srážek a teploty nejčastěji se nám pohybují od 12 do 14 stupňů Celsia, na horách tam máme kolem 10 stupňů Celsia.
0: Je teprv 6:45, takže před sebou máme vlastně celou neděli. Jaké bude počasí?
1: Neděle bude už taková klidnější, ten vítr se nám bude postupně uklidňovat, takže nám zeslábne. Bude většinou slunečnější neděle, jenom na severovýchodě může být více oblačnosti, rozhodně bez srážek a teploty dneska očekáváme v Ústeckém kraji od 18 do 22 stupňů Celsia a na horách tam budeme mít do 17 stupňů Celsia.
0: Ideální výletní počasí, by se dalo říct, krásná neděle. Dobrá, ale poprosím přesto ještě na nějaký výhled, máme před sebou další týden, přece jenom to počasí už jako trošku ztrácí ten letní charakter, minimálně teda v těch posledních dvou dnech. Jak to bude vypadat dál v následujícím týdnu, aspoň takovou, řekněme, výhledovou předpověď?
1: Tak vypadá to, že do toho úterního dne se nám bude oteplovat, že k nám bude ještě proudit teplejší vzduch. Ten vítr nám teď, jak už jsem říkala, zeslábne a ty teploty v těch následujících dnech ještě v pondělí 19-22 stupňů Celsia, ale v úterý tam bude opravdu nejteplejší den. Tam to vypadá, že by se ty maximální hodnoty mohly podívat až 27 stupňů Celsia. Takže to si ještě můžeme hezky užít, taký nádech léta a pak bych přešla studená fronta a bude se nám zase lehce ochlazovat, ale nic výraznějšího, žádný podzim ještě se rozhodně konat nebude. Užijeme si takové ty příjemné teploty kolem těch 20 stupňů Celsia.
0: Výborně, to zní jako dobrá zpráva. Tak díky za informace a za předpověď a přeju hezký den, naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: co jsi opravdu cítil, když ses potápěl a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. na Českém rozhlasu Sever a já přeju pěkné ráno společně s námi. Teď vyvrátíme trochu polopravd a mýtů o cvičení, a které by nás mohly odradit od pohybu. S Evou Bucharovou se tedy podíváme na nejčastější omyly o sportu a zdraví.
2: Na minutu o zdraví.
3: Mýtem číslo 1 je, že cvičení musí bolet, jinak nefunguje. Bolest ale není ukazatelem kvality tréninku. Naopak, ostrá bolest signalizuje přetížení. Správný trénink by měl být náročný, ale neměl by bolet. Někdo tvrdí, že posilování je jenom pro mladé a pro sportovce. Přitom silový trénink je prospěšný v každém věku. Pomáhá udržet svalovou hmotu, snižuje riziko pádu u seniorů. Dále se říká, že protahování před cvičením zabraňuje zraněním. Pravdou je, že může snižovat svalovou výkonnost. Lepší je zahřátí a dynamické protažení. Před tréninkem se rozcvičte, třeba chůzí nebo lehkým poskokem. Jak tedy začít cvičit chytře a bezpečně? Stanovte si reálné cíle a vyberte vhodné pomůcky. Balanční podložky, sedací míče, výškově nastavitelný stůl. Pro doma podložku, činky a odporové gumy. Pište si tréninkový deník. Dbejte na dobrý spánek, pitný režim a aktivní odpočinek. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
2: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.
1: S Evou Bucharovou jsme si popovídali o zdraví, za malou chvíli další informace ze severu Čech, blíží se totiž 7. hodina, tak si počkejte na zprávy.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Osecký klášter dnes představí obnovené varhany. Bílý dům podle agentury AFP oznámí výsledky schůzky s Putinem v následujících týdnech. Házenkářky mostu porazily v lize obhájkyně titulu. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zaznějí v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Osek a cisterciácké opatství. Dopoledne slouží mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám.
3: Odborníci nejdřív varhany demontovali a potom restaurovali píšťalový fond, stroj a skříň. Pak varhany zase sestavili a seřídili, následovala jejich intonace a ladění. Dnes se poprvé rozeznějí před veřejností. V Oseckém klášteře v premiéře zazní skladba Lukáše Somra, kterou složil pro tento účel. Z Oseku Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Lovosic mohou vybírat nejlepší návrhy na zlepšení veřejného prostoru v rámci participativního rozpočtu. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Letos v Lovosicích prošlo do hlasování 11 návrhů. Lidé mohou vybírat například mezi obnovou stezky na vrch Lovoš, novými lavičkami, elektronickou informační tabulí nebo fotopointem. Radnice na vítězné projekty vyčlenila 1 milion korun ze svého rozpočtu. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Házenkářky Slavie utrpěly první porážku v ligové sezóně. Obhájkyně titulu prohrály v Mostě ve druhém kole československé soutěže 25-35. Pro vysokou prohru měl vysvětlení trenér Pražanek Daniel Čurda.
4: Nám se loni povedlo něco mimořádného, to prostě se nestává pravidelně, to je jedna věc. Druhá věc je, já si myslím, že Most je velmi kvalitní a v té letošní sezóně to ukazuje hned od začátku, protože vítězství v šale, to je velmi cenný a vítězství s náma taky. A já si myslím, že prostě patří k největším favoritům a já věřím tomu, že my se postupně budeme zlepšovat. My jsme výrazně obměnili kádra, tak to prostě jako je. Počasí.
2: Dnes očekáváme většinou slunečno a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Krupce na Teplicku neprojedete ulicí Dlouhá. Dělníci tam totiž opravují vodovod a kanalizaci. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 7 hodin, dobré nedělní ráno, venku už se nám začíná probouzet nový den. Máme tu zářijovou neděli a právě o ní budeme mluvit už za chvilku v našem kalendáři. Pak zamíříme do Mostu, házenkářka Michaela Malá zářila v mostecké brance, pomohla porazit své bývalé spoluhráčky ze Slavie, jak už jste slyšeli výsledek ve zprávách, ale podrobnější reportáž tu budeme mít před 7:30. Teď už písničky, které nestárnou, Naďa Urbánková, s Karlem Černochem nebo Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut, Naďa Urbanková s Karlem Černochem. A teď už pohled do kalendáře. Je tu neděle, dneska je 6. září. Víc Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenko by byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď! Oceán temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte to dnes.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pohybují od 14 do 16 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. I neděle bude podobná. Očekáváme totiž většinou slunečno, ale přes den na severovýchodě může být trochu víc oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever vám přeju pěkné ráno a hlavně tedy mízíme právě teď do Mostu za házenkářkami. Už jste slyšeli o výsledku v našich zprávách, skvělý výkon házenkářek ve šlágru Mostem, mezi Mostem a Slaví Praha. Skvělý výkon podala právě házenkářka Michaela Malá, která pomohla k českému titulu. No a teď už jako hráčka severočeského celku výrazně přispěla k porážce Slavie. I díky jejímu téměř bezchybnému brankářskému představení se Most radoval v pro ní speciálním zápase z výhry 35-25.
1: Já jsem se ho užila moc, bylo to pro mě něco hodně novýho, nebo po dlouhý době, stejně jako z Plzní, když jsem přestupovala do Slavie, tak jsem si to užila hodně, ale samozřejmě nějaká nervozita tam byla, ale jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jsme vyhráli.
2: Dopadlo to výhrou o 10, tak čekala jste, že to bude takhle jednoznačné?
1: Nečekala jsem, že to bude takhle jednoznačné, trošku jsem čekala, že se to bude tahat, ale nakonec jsem ráda, že to tak dopadlo.
2: Nějaká nervozita byla proti bývalým spoluhráčkám?
1: Já jsem si ji nechtěla připouštět, ale

0: Chvíli, kdy se odpískalo, tak jsem prvních 5 minut fakt byla nervózní, jsem to na sobě cítila, ale pak už se to srovnalo a bylo to všechno úplně v pohodě.
1: Vy jste podala výborný výkon, spousta skvělých zákroků, takže můžete být spokojená.
0: Samozřejmě jsem, ale jsem strašně ráda, že jsem mohla pomoct holkám k tomu, jak ten zápas dopad, že byl to opravdu týmový výkon a nemůžu říct, že by to stálo jenom na mě tady, to, že fakt jako všem se dařilo a bylo to úplně úžasné.
1: A vy jste dala i gól.
0: Taky to umím, takže jsem to zkusila a vyšlo to.
1: No a co k tomu vašemu příchodu do Mostu, jak se to vůbec seběhlo, že Slavia pustila svoji golmanku?
0: Tam to bylo spíš z mojí strany, že já jsem prostě chtěla už zkusit něco jiného a že jsem věděla, že Most mi může nabídnout to dost větší možnosti a větší rozsah i do Evropy a takhle, takže to bylo spíš z mojí strany, že já jsem se chtěla posunout dál.
1: Cizina byla třeba ve hře?
0: Byla ve hře, ale bohužel nevyšla, no a skrz to se uskutečnil vlastně příchod do Mostu, ale já jsem tam samozřejmě strašně vděčná a tady to je velká příležitost. Všechno tady je super, já si opravdu nemám na co stěžovat. Trenéři, realizák a všichni lidi okolo, prostě super, ten přístup je úplně jiný, profesionální a jak říkám, má to větší dosahy do Evropy i do národního týmu a takhle.
1: Se Slaví máte titul, tak teď byste ho asi chtěla získat s Mostem a vrátit ho na český trůn.
0: Tak s Mostem určitě ty cíle jsou nejvyšší, takže já jenom doufám a věřím tomu, že zakončení sezóny bude pro mě stejně příjemný jako minulý rok a že holkám pomůžu, to jako jednoznačně, protože tady cíle nejsou malý a každý rok se chce vyhrávat.
1: Řekla brankářka házenkářek Mostu Michaela Malá, která pomohla svému novému týmu k vítězství nad Slavií Praha 35-25. Z Mostu David Kalvas, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun. Na mosteckém hypodromu připravují výstavbu 30 boxů pro koně a opravu zavlažování do stihové dráhy. Město by podle primátora Marka Hrvola z Hnutí pro most mělo na práce přispět více než 3,5 miliony korun ze svého rozpočtu. Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové. Ve městě proto zvýší dohled. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny. Házenkáři Lovosic vyhráli v úvodním zápase nového ročníku Extraligy nad Děčínem 36-26. V poločase přitom o dvě branky prohrávali. Dnes bude většinou slunečno a teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Opatrní buďte řidiči na silnici číslo 13 u Otvic na Chomutovsku. Uprostřed silnice se tam pohybuje chodec.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly aktuální zprávy po 7:30, které vám přinesla Petra Firstová. Za chvilku se dozvíme, jak lépe pečovat o hrušně a o jabloně, aby nám dobře plodili. Pak vás zavedeme na loutkovou pohádku o zvířatech pro školáčky, ale i pro další představení, které chystá liberecké naivní divadlo, které zahájilo novou sezónu. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Helena Vondráčková.

0: Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever a teď vyrazíme na naše zahrádky. Co udělat proto, abyste jabloně a hrušně měli obsypané plody, aby lépe plodili, jakou péči dát mladým stromkům, to nám řekne Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, začátek podzimu je vhodnou dobou k tomu, abychom se znovu podívali na jabloně a hrušně. Hlavní růst už většinou končí, na stromech dozrávají plody a snadno poznáme, v jaké kondici stromy jsou. Nejdřív odstraníme zlomené větve a pozbíráme napadené nebo nahnilé plody na stromě i pod ním. Větve, které jsou pod tíhou úrody nadměrně ohnuté, můžeme opatrně podepřít. Po sklizni ranějších odrůd odstraníme takzvané vlky, tedy silné a vzpřímené letorosty, které zahušťují korunu. Cílem je udržet korunu vzdušnou a dobře prosvětlenou. Pozor ale na příliš radikální zásahy. U mladších stromů zkontrolujeme úvazky a opory. Když delší dobu neprší, dodáme stromům také vláhu. Lepší je zalévat vydatně a méně často než povrchově každý den. Kvalita letošní úrody, velikost a zdraví plodů, ale i množství nasazených větví a jejich stav, to vše napoví, jak stromy reagují na naši péči během roku. Tato pozorování pak můžeme využít při zimním řezu a plánování další sezóny. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: 7:47, předpověď počasí, tak tedy na severu Čech aktuálně většinou ty okolo 14 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že neděle bude slunečná, žádná vedra nás tedy nečekají, teploty se dostanou na 18 až 21 stupňů Celsia, na severu východě bude přechodně trochu více oblačnosti.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už tu bude 8. hodina. Dobré nedělní ráno. My míříme do divadla. Naivní divadlo v Liberci totiž zahájilo novou sezonu. A letos se diváci můžou těšit hned na 3 nové inscenace. Nově si taky můžou zakoupit vstupenky online. A obnovou přes léto prošla i malá scéna divadla, která se říká Studio.
1: Vstupujeme do studia Naivního divadla v Liberci. Je tady několik novinek, které diváci uvidí hned na první pohled. Je tady 6 řad židlí. Zvedlo to nějak kapacitu toho prostoru?
2: Ano, to byl hlavní důvod, proč jsme tu rekonstrukci dělali, nebo jeden z hlavních důvodů. Kapacita studia se mírně navýšila, řekl bych o 20%. Ono se to liší podle toho, jestli budeme hrát pro malé děti nebo pro dospělé publikum večer.
1: Vysvětluje dramaturg Naivního divadla Vít Peřina.
2: Ta rekonstrukce studia ještě probíhá. Došlo ke kompletní přestavbě toho hlediště, takže se do něj vchází ze zadní řady, se bude sestupovat tím hledištěm středem, že tam nemáme už tu boční uličku, která byla u stěny, že to máme vycentrované na střed vzhledem k jevišti.
1: Obnovou prošla i divadelní světla, jak říká osvětlovač Martin Schulz.
3: Tady v tomto sále byly světla, která pamatovala možná ještě rok 1975. Pořád jsme zůstali u standardní technologie halogenových žárovek.
1: V nové sezóně návštěvníky Naivního divadla čekají celkem 3 premiéry.
2: Už vlastně od půlky srpna zkoušíme novou inscenaci, která se jmenuje Vzhůru na Schelmberg. Je to třída rozličných a velmi netypických zvířat, které co by kolektiv neúplně dobře fungují, a proto se jejich učitel mravenečník rozhodne je stmelit tím, že je vezme na bojovou hru na hrad Schelmberg. My oslovili Roberta Smolíka, on nám píše pohádku pro jednu herečku, bude to Lára Vokálová, bude mít solový projekt, který se jmenuje Princezna a drak. Pak naváže celosouborovka, bude to volné pokračování hudebního představení Jukebox. Tentokrát se zaměříme na písně spojené s kinematografií.
1: V červnu příštího roku, tedy v závěru sezóny, bude Naivní divadlo tradičně pořádat festival s názvem Mateřinka.
2: Jedná se o festival profesionálních loutkových divadel, která u nás sehrají své inscenace pro děti předškolního věku. Bude to již 29. ročník.
1: Dodává Vít Peřina, dramaturg Naivního divadla. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Letí vrána a to byly Buty na Českém rozhlasu Sever. Za 5 minut už tady bude 8. hodina, s ní také zprávy. Osecký klášter dneska představí obnovené varhany. I to vám prozradí Petra Firstová přesně v 8 hodin. Počkejte si na zprávy.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech! Zahradačech.cz

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci klinické farmacie. Za ohroženými motýly se dnes můžou vydat zájemci do Českého středohoří. Trumpovi vyslanci odletěli z Moskvy, dnes budou jednat v Kyjevě. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Chomutovská nemocnice zahájila provoz ambulance klinické farmacie. Oznámila to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Po Ústí nad Labem, Teplicích a Mostu se Chomutov stal čtvrtým městem v Ústeckém kraji, kde takové pracoviště funguje. Klinická farmacie se zaměřuje na pacienty užívající větší množství léků najednou. Zkoumá jejich ideální dávkování tak, aby u pacientů nedocházelo k nežádoucím účinkům.
2: Ambulanci nemocnice otevřela na žádost praktických lékařů z regionu a pacientům poskytne odborné konzultace, na které bude nutné se předem objednat. Otevřena bude vždy v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne. Z Chomutova, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Kriticky ohroženého okáče skalního a další vzácné druhy hmyzu dnes můžou zájemci vidět na přírodovědné vycházce na Dlouhou horu u Kozel na Lounsku. Účastníky podle oblastního lounského muzea provede entomolog Pavel Moravec, který jim ukáže místa, kde vzácný motýl žije. Vycházka začne v 9 hodin. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odletěli z Moskvy po jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. V Kremlu předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině.
3: Američtí vyjednávači jednání nekomentovali. Dnes se vůbec poprvé vydají i do Kyjeva, kde se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Budou mu tlumočit názory Vladimíra Putina, řekl jeho poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.
4: Steve Witkoff a Jared Kushner se zavázali, že při svých jednáních v Kyjevě využijí postřehy a hodnocení, která osobně obdrželi od ruského prezidenta.
3: Obě strany konfliktu se zavázaly, že během návštěv Trumpových vyslanců přeruší útoky v okolí hlavních měst. Rusko ale v noci na sobotu zaútočilo na kyjevské letiště. Evelina Zitková, Český rozhlas. Sport.
0: Liberečtí hokejisté prohráli také druhé utkání Ligy mistrů. Bílí tygři prohráli v Salzburku 0-3. První domácí utkání Ligy mistrů čeká Bílé tygry v pátek proti dánskému Herningu. Hrát se začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme většinou slunečno a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a Poohří až na 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 56,5 kilometru u Prackovic nad Labem došlo ve směru na Ústí k nehodě. Kamion tam narazil do svodidel. A znovu na dálnici D8 na exitu 35 ve směru na Prahu se srazila dvě osobní auta. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, to byly zprávy v 8, za chvilku se dozvíme něco, co jsme se možná ve škole neučili a zeptáme se Martina Písaříka, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny. Nedožité osmdesátiny Hany Zagorové, ty jsme si připomněli premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitů, si představíme před 8:30. Ale teď už písničky, které nestárnou, jsou tu Olympici nebo Činasky.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem. Zase

0: 8 hodin a 11 minut, tak to byli olympici. My se zeptáme Martina Písaříka na něco, co jsme možná v učebnicích nenašli. Totiž, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak jaké máme počasí na severu Čech. Aktuální teploty se většinou pohybují okolo 14 stupňů Celsia. Máme teplé ráno na horách, je tedy pravda i pod 10 stupni. Na radaru žádné srážky. Jinak přes den čekejme skoro jasno až polojasno. Nejnižší denní teploty 12 až 9 stupňů, to je tedy teď, ale jinak přes den 18 až 21 můžeme čekat sluníčko jenom na severovýchodě. Bude přechodně té oblačnosti trochu více.
0: Český rozhlas Sever.

0: Dospívala Eva Farná za 10 minut, už bude 8:30. Písničky Biograf, Láska, Můj čas nebo Duhová víla, taky díky těmto vitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. No a právě dneska by tahle 9násobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. A tak hudební divadlo Kalich při téhle příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf, Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních. Tak někde jsme sníhá,
1: že zas dva cunky má. My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf, Láska 2, Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever.

Zpívala Věra Martinová, no a za malou chvíli už bude 8:30 a to znamená další aktuální zprávy Českého rozhlasu Sever. Třeba o výstavě paměti národa, která začne v úterý v České Lípě, vám řekne Petra Firstová už za chvíli ve zprávách.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Lovosicích opraví město lávku přes potok Modla. Její obnova vyjde přibližně na 500 000 korun a dělníci by s ní měli začít už zítra. Cílem je prodloužit životnost lávky a zajistit její bezpečné užívání pro chodce. Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zaznějí v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Dopoledne slouží mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám. Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysídlování a osídlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. Ve fotbalové šancelize se dnes střetne Jablonec s Libercem. V pořadí již 68. podještěcké derby začne v 15 hodin. Dnes bude většinou slunečno s teplotou nejvýše 18 až 21 stupňů, v Polabí a v Poohří až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 56,5 kilometru došlo k nehodě. Kamion tam narazil do svodidel. Po nehodě je neprůjezdná zpevněná krajnice. A na dálnici D8 u Nových Dvorů na exitu 35 došlo ve směru na Prahu ke srážce dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl deváté a Petra Firestová. Pěkné ráno. Za chvilku si představíme dalšího ze slavných severočechů, čestného občana Liberce, a před 9. hodinou vyrazíme do Terezínského muzea Geta, kde začala výstava, která připomíná 30 let výtvarné soutěže památníku Terezín. Tak zůstaňte naladěni. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Václav Neckář nebo právě teď Dalibor Janda.

0: Dospíval Václav Neckář a my si teď můžeme představit dalšího ze slavných Severočechů, tentokrát Miloslava Nevelého. Napsal kultovní knihy a v Liberci je čestným občanem.
1: Slavní Severočeši.
2: Napsal kultovní knihy a v Liberci je čestným občanem. Spisovatel, zoolog a skaut Miloslav Nevelý je také znám pod přezdívkou Náčelník. Narodil se v roce 1933 v Praze. 3 roky po válce se jako 15-letý skaut zamiloval do ptáků. Ve volném čase je chodil chytat a kroužkovat. Pak je pouštěl, aby letěli tam, kam se sám kvůli komunistickému režimu nemohl dostat. Třeba do severských krajů ve Skandinávii, po kterých toužil. Nevelý absolvoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Celý profesní život pak strávil v Libereckém muzeu, kde se stal vedoucím botanického oddělení. Studoval netopíry, chodil na výpravy a mapoval pomníčky Jizerských hor. Jeho nejvýznamnějším počinem je slavná kniha o Jizerských horách z roku 1976. Jedná se o směs historie, přírodopisu, místopisu, pověstí, osobních dojmů, starých příběhů a vyprávění o lidech, kteří v Jizerských horách žili. Právě způsob, jakým Nevelý spojil faktografii s literaturou, z ní udělal kultovní knihu. Dočkala se už 4. vydání a dotisků. Od roku 1968 vedl Nevelý společně s Milošem Zapletalem liberecký 12. skautský oddíl, později turistický oddíl mládeže. Své svěřence bral na výpravy do rumunských Karpat, kde mu říkali náčelník. Napsal o tom knihu Karpatské hry. Pak přišly další, Zašlá chuť morušek, Nejkrásnější sbírka, Chvály zadní země nebo Krištofovo údolí. V roce 2023 dostal Miloslav Nevelý od prezidenta republiky medaili za zásluhy 1. stupně.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 8:45, počasí na severu Čech. Tak při neděli máme docela hezké ráno, teploty většinou okolo 14 stupňů Celsia a žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že většinou bude slunečno, na severovýchodě může být přes den trochu víc oblačnosti a teploty příjemné od 18 do 21 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Black Milk na Českém rozhlasu Sever. Teď míříme do Terezínského muzea Getta. Začala tam speciální výstava, která představuje výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol.
1: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintnových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
2: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
1: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5krát a vždycky jsem to asi nějak se podařilo vystihnout. Vždycky se mi podařilo umístit.
3: My stojíme teďka před jedním z dílek. Autorkou je Barbora Pichňová. Kdy jste vlastně namalovala tenhle obrázek? Co vás k tomu
4: zvedlo? Mě bylo tehdy 15 let, to znamená 9. třída. A ztratila jsem pár let předtím babičku a pradědečka, takže to bylo takový jako srdcervní.
2: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
5: Ta soutěž výtvarná památníku Terezín má připomínat, co se dělo v době druhé světové války. To téma holokaustu je samozřejmě stále aktuální. Diskriminace vlastně různých skupin obyvatelstva, to bohužel se to neustále vrací.
2: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová.
5: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
2: Od roku 2015 nese soutěž název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně terezínského getta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
5: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem, tak to je zase na počest historika památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně terezínského getta.
2: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu getta. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty tu bude 9. hodina a s ní také další aktuální zprávy. Petra Firstová vám řekne třeba to, že Krupský festival sportu nabídne dětem volnočasové aktivity. Více dozvíte ve zprávách 9 hodin.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Krupský festival sportu nabídne dětem volnočasové aktivity. V Jablonci nad Nisou se dnes hraje fotbalové podještěcké derby. Podle policie bude zápas rizikový. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. V Krupce na Teplicku se dnes představí sportovní oddíly pro děti a mládež. Třeba atletika, plavání, fotbal, florbal, stolní tenis, modeláři a další. Podle informací z krupské radnice se festival sportu koná celé odpoledne na městském stadionu. Děti si můžou vyzkoušet a vybrat, jaká aktivita by je mohla bavit. Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno bezpečnostní opatření. Jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města a jeho okolí.
0: Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině, řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimír Putin, jeho poradce Kiril Dmitrijev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat až už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme většinou slunečno a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a Poohří až na 22 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 126 cm, průtok 79 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 120 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 56,5 kilometru u Prackovic nad Labem narazil kamion do svodidel. Ve směru na Ústí je proto uzavřená zpevněná krajnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Planetárium.
1: Jak vzniká duha, vám prozradí meteorolog Petr Zacharov. Dozvíte se od něj i to, proč je někdy dvojitá a že vlastně v reálné skutečnosti neexistuje.
2: Mezi nejpopulárnější akvarijní ryby patří neonky červené. Zoolog Jiří Patoka vám poví, odkud pocházejí a zmíní se též o zásadním přínosu českých akvaristů k jejich chovu.
1: K tomu přidáme přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše prázdninová soutěž o knihu a projdeme se spolu zářijovou oblohou.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Nedávnou katastrofální povodeň na nepálsko-čínské hranici nezpůsobil jen kolaps ledovce. Satelitní snímky ukázaly, že se pod vrcholem Langtang Lirung uvolnil velký kus skalního podloží. Strmým a úzkým údolím se řítily balvany a obří kusy ledu, které současně tály. Blátivá kaše dosáhla výšky několika pater. Podle některých vědců by katastrofa mohla souviset s oteplováním klimatu, kdy i v horách taje věčně zmrzlá půda a svahy se stávají nestabilními.
0: V mexickém pralese objevili vědci 6 nových druhů entomopatogenních hub, které jsou schopné měnit chování mravenců. Když se jim tyto zombie houby dostanou do těla, začnou produkovat látku, která napadne jejich nervový systém. Houba převezme kontrolu nad rozhodováním mravence a donutí ho jít na místo, kterému vědci přezdívají hřbitov. Na tomto místě se pak hromadí mrtví mravenci, na kterých houby rostou a dál se reprodukují.
1: Ve vstupní části teprve loni objevené jeskyně Stodola v blízkosti Javoříčských jeskyní na Olomoucku vykopali archeologové část keramické nádoby a kostěné šídlo z pozdní doby bronzové. Asi 3000 let staré nálezy mohly být podle odborníků součástí pohřební výbavy nedochovaného hrobu, případně kultovního depotu. Více informací o dávném využití stísněných prostor jeskyně snad přinesou paleobotanické analýzy a radiokarbonové datování.
0: Na Slovanském hradišti v Mikulčicích otevřeli novou stálou expozici Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě. Expozice přibližuje každodenní život obyvatel hradiště v období raného středověku, počátky křesťanství i české státnosti. Hlavními exponáty jsou dva originální dlouhé dřevěné velkomoravské čluny – monoxily. Stabilní podmínky a ideální vlhkost vzduchu v expozici udržuje unikátní systém regulace mikroklimatu za pomoci tekoucí vody.
1: V neděli 30. srpna byl do vesmíru vypuštěn nový teleskop Nancy Grace Romanové. Z libračního bodu L2, vzdáleného více než 1,5 milionu kilometrů od Země, bude mapovat vesmír, zejména pomocí infračervené kamery s rozlišením 300 megapixelů a koronografu, který umožní pozorovat exoplanety až miliardkrát slabší než jejich mateřská hvězda. Očekává se, že jich objeví tisíce a poskytne tak první statistický přehled planetárních soustav podobných té naší.
0: Vědci si od nové vesmírné observatoře, která by měla fungovat minimálně 5 let, slibují i další objevy, které snad pomohou, alespoň do jisté míry, objasnit dosud nevyřešená tajemství temné hmoty a energie. Ty tvoří většinu vesmíru, ale jejich podstata zůstává záhadou.
1: O podstatě duhy toho víme mnohem víc. Přesto nás tato optická iluze dovede i dnes leccčím překvapit, jak za chvilku uslyšíte. Planetarium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Každý z nás už někdy viděl oblouk duhy nad krajinou. Je to pohled, který dokáže potěšit, někdy i rozechvět srdce.
2: Duha je zkrátka krásná a vůbec nevadí, že je to jen iluze, stejně jako hrnec zlaťáků, který se prý dá najít na jejím konci.
1: Duha totiž žádný konec nemá. V reálné skutečnosti dokonce ani neexistuje. Spatřit ji můžeme, pokud prší a současně svítí slunce, ale jen za určitých specifických okolností.
2: Pojďme si o duze chvilku povídat. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.

0: Že je duha jen pouhou optickou iluzí, se pochopitelně dlouho nevědělo. Komu se ji podařilo vysvětlit? Na to jsem se ptal meteorologa Petra Zacharova z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.
1: První byl Descartes, René Descartes, který spočítal duhu, spočítal vlastně ten oblouk duhy a potom se barvy duhy přikládají Isaacu Newtonovi. Ale ještě mezi tím byl český Jan Marek Marci, který vlastně trošku jako předběhl toho Newtona a dokázal tak jako, ne úplně matematicky, protože Newton měl svůj matematický aparát, tak jako pocitově vysvětlit ty barvy a Newton je pak teda dopočítal. Takže v současné době už se v zahraničí přikládá autorství duhy i tomu našemu Janu Marku Marci, takže za duhu může Descartes, Marek Marci a Isaac Newton.
2: Duha tedy vzniká tak, že se v kapkách deště láme a utráží světlo. Je to zdánlivě jednoduché, ale zase tak úplně jednoduché to není. Jak se vlastně ty paprsky v kapce lámou a kdy jedině je z toho ta pěkná barevná duha?
1: Paprsek přiletí na kapičku, část světla se odrazí, ale část světla se lomí dovnitř do té kapičky a paprsek běží tou kapičkou. Když doběhne na konec kapičky, část světla vyletí z kapičky, ale ta nás pro duhu nezajímá, protože my tam potřebujeme odraz vevnitř v kapičce. Takže ten paprsek, který se vevnitř odrazil, ještě chvilku putuje tou kapičkou a vylétá z té kapičky. A protože už při tom prvním lomu, když přiletěl ten paprsek na kapičku, tak se začaly rozkládat barvy, protože každá barva se láme po trochu jiným úhlem, tak z té kapičky vylétá ne ten bílý paprsek, ale spousta barevných paprsků. Na některé barevné paprsky se zpátky poskládají do bílého světla, ale na krajích, že každá kapička vysílá ne světlo do všeho prostoru, ale jenom do takového kužele, tak na kraji toho kužele je intenzivní barva, která se neposkládá zpátky do bílé, takže tam máme intenzivní červenou a všechny ty další barvy a vevnitř toho kužele máme zase bílé světlo. Každá kapička to udělá a záleží na tom, která kapička se nám jakým paprskem trefí do oka.
2: Kolik barev ta duha vlastně má?
1: Když se tvrdilo 6, Isaac Newton ten chtěl 7, protože sedmička je takové pěkné číslo, máme 7 dní a šťastnou sedmičku a tak dál. Ale vzhledem k tomu, že to je plynulý přechod, tak těch barev je tam nekonečně mnoho. Někdy se říká, že to je vlastně jako spektrum, ale protože v té duze se ty barvy míchají, tak to není čistě spektrum. Jako když rozložím ten bílý paprsek do barev, tak dostanu jednu barvu vedle druhé, stejně rozložené, ale ta duha je mix těch barev, takže připomíná spektrum, ale úplně doslova spektrum to není. Ale vypadá to dost podobně, takže barev je tam nekonečně mnoho.
2: Ono těch kapek při dešti je nekonečně mnoho, můžeme říct. Každá je na trošku jiném místě, každá vlastně láme to světlo jaksi jednotlivě sama o sobě. Jak se nám to pak složí v oku? Vidí každý pozorovatel duhu jinak?
1: Dalo by se říct,

0: Bo i nízko nad obzorem. Na čem ta výška závisí?
1: Pochopitelně na tom, jak vysoko v tu chvíli září slunce, říká Petr Zacharov.
2: Když je sluníčko těsně nad obzorem, tak vidíme krásně vysokou duhu, nebo vlastně půlku duhy, půl toho oblouku, protože střed duhy je takzvaný protisluneční nebo antisolární bod, to znamená bod, který leží na přímce vycházející ze slunce, procházející hlavou pozorovatele a leží na druhé straně oblohy. Takže když je slunce na obzoru, ten paprsek prochází naší hlavou, končí na druhé straně obzoru. V okamžiku, kdy sluníčko stoupá, tak tenhle paprsek se vlastně na druhé straně zanořuje a ten protisluneční bod je pod povrchem. A ten protisluneční bod je střed kola duhy, takže v okamžiku, kdy teda ten střed se zanořuje za obzor, tak celá ta duha klesá. A když je sluníčko už moc vysoko, tak žádnou duhu nemusíme taky vůbec vidět. Krásný duhový úhel je 42 stupňů, a když bude sluníčko výš než 42 stupňů, tak už žádnou duhu neuvidíme. Předpokládáme tedy jako rovný obzor bez kopečků, tam samozřejmě by se ty úhly mohly trochu měnit, ale při rovném obzoru je ten úhel 42 stupňů.
3: A připomeňme, kde máme mít v tu chvíli slunce a kde má být ten déšť.
2: To je hrozně důležité, protože vždycky se říká, že abychom viděli duhu, tak musí pršet a svítit sluníčko. Což je sice pravda, ale není to všechno. Musí nám sluníčko svítit na záda a my se musíme koukat na déšť. V okamžiku, kdy budeme sluníčko nám svítit do boku, aby se budeme koukat na déšť, žádnou duhu neuvidíme. Vždycky ho musíme mít za sebou.
3: Záleží taky nějak na denní době, jsou nějaké časy, kdy tu duhu prostě vidět nemůžeme.
2: V létě v poledne v Čechách, pokud budeme na normální zemi, nebudeme nikde na vysokém kopci nebo v letadle, tak duhu neuvidíme. Ta doba, kdy nevidíme duhu, je poměrně velká, začíná to v poledne už někdy duben, červen, už je to sluníčko moc vysoko, dá se najít, kdy sluníčko je víc než 42 stupňů nad obzorem a v Čechách je to docela běžné. V zimě, v březnu bychom viděli sluníčko celou dobu pod 42 stupni, takže duhu bychom mohli vidět, ale v létě prostě duhu přes den neuvidíme, odpoledne, večer nebo ráno. No a nejlepší je to samozřejmě večer, protože přeháňky jsou častější večer, ne že by ráno nebyly, ale většinou přes den naskáče oblačnost, začnou vypadávat přeháňky a na těch přeháňkách můžeme vidět duhu.
3: Je možné vidět v některých případech tu duhu celou, tedy vlastně celý ten kruh, za jakých podmínek?
2: Už jsem to naznačil, pokud budeme vysoko, tak vlastně nebudou nám ty barvičky posílat jenom kapičky, které jsou vysoko nad povrchem, ale i kapičky, které jsou pod náma. Protože jak ta kapička vysílá celý ten kužel, tak buď se nám trefuje spodní částí toho kuželu, no nebo tou vrchní částí kuželu, když bude hluboko pod námi. Takže pak můžeme vidět, pokud budeme třeba v letadle, v balóně, nebo na nějaké vysoké hoře i na Milešovce depozorovat při východu nebo západu slunce duha skoro celá, tak můžeme vidět celý kruh duhy.

0: Vidět duhu není zase až taková vzácnost, jak by se možná z dosavadních slov meteorologa Petra Zacharova mohlo zdát.
1: Vidět hned dvě duhy najednou tak časté není. Jak takový dvojitý duhový oblouk vzniká?
2: Já jsem na začátku tvrdil, že paprsek se jednou odrazí v kapce nebo část toho paprsku a pak vyletí, ale ono to funguje pořád dál a dál. Když se ten paprsek jednou odrazí, doletí na kraj té kapičky, část světla projde, vytvoří tu duhu prvního řádu, ale část toho světla se odrazí zase v té kapice dál. No a tohle světlo, jak se odrazilo ještě jednou, tak zase část toho světla vyletí, udělá duhu druhého řádu, a protože tam je ten odraz navíc, tak je to celé obráceně. Všechny ty barvičky jsou obráceně, dokonce i to bílé světlo, které je vevnitř té primární duhy, tak je vlastně nad tou duhou druhého řádu, ale velmi světlé a slaboučké a už ho nevidíme.
3: Ta druhá duha je vždycky nad tou první duhou a mezi nimi je taková, řekněme, trochu tmavší oblast, jak to vzniká.
2: To je vlastně místo, ze kterých ty kapičky se nám netrefí do oka žádným světlem, takže my tam vlastně vidíme jako původní světlo oblohy, akorát, že pod tímhle pásem, který mu se říká tmavý nebo temný pás, nebo Alexandrův pás, podle pana Alexandra někud z Řecka, který na to upozornil poprvé, kdysi dávno, tak pod tím pásem se nám světlo vrací, to znamená, vidíme oblohu jasnější, nad tím pásem, když teda máme štěstí a vidíme druhou duhu, tak se nám taky nějaký světlo vrací a proto ten pás vypadá tmavší.
3: A mohou být i další duhy nějakých vyšších řádů, jakože by se to světlo zlomilo ještě jednou?
2: Mohou, svým způsobem část toho světla může tou kapičkou létat docela dlouho a vždycky část světla z té kapičky vyletí a část tam zůstane. A samozřejmě to množství světla, které zůstává v té kapičce, tak jako se pořád zmenšuje. No a my víme, že už vidět druhou duhu je docela problém. Není to moc časté, toho světla je relativně málo. Je to asi 40% intenzity té první duhy. No a u té třetí duhy je to ještě

0: horší, zase daleko méně té energie, už čtvrté by to bylo ještě dál, ještě dál. Ještě je tam jeden zásadní problém, že když už dojde k tomu třetímu odrazu, tak to světlo z té kapičky se nevrací zpátky k pozorovateli, ale prolétá tou kapičkou jako dál. Takže my, kdybychom chtěli pozorovat třetí duhu, a dá se pozorovat, hlavně teda s dobrým foťákem, tak musíte se koukat na sluníčko přes kapičky deště a nikoli tedy mít sluníčko za zády, jak jsme říkali u té první a druhé duhy. A to je docela problém, protože jednak musí být sluníčko dost nízko, aby teda podsvítilo tu oblačnost, svítilo skrz ty kapičky a hlavně vás osilňuje. Takže vy vidíte spousta rozptýleného světla a pokud se vám podaří to sluníčko nějak zamaskovat za nějakými stromy třeba, vyfotit a pohrát si s tou fotkou, tak můžete nalézt i duhu třetího řádu, dokonce i duhu čtvrtého řádu. V tomhle století byla fotograficky dokázána v odborných časopisech. No a pak existuje i duha pátého řádu, ale ta už má strašně málo energie a tu bychom našli právě někde v tom tmavém pásu, takže nějaké světlo se nám vrací, ale tak strašně málo, že vlastně ta intenzivní první duha z nás zase ty oči přesvítí a nemáme šanci je vidět. Ale řekněme, fotograficky byla dokázána i ta duha pátého řádu, ale našima očima nemáme šanci.
1: Jak závisí duha nebo to, jaký vidíme, na velikosti kapek?
0: Velké kapky dělají krásně sité barvy, takže když uvidíme takovou jasnou duhu s jednoznačně jako vyjádřenými barvami, tak to je na velkých kapkách. Nějaká intenzivní přeháňka nám udělá krásnou duhu. No a čím budou ty kapky menší, tím se potom ty barvy smívají. No a kdybychom to dotáhli jako skoro ad absurdum na nějaké velice malé kapičky, mlhy třeba, tak ta duha může být úplně bílá. Na mlze můžeme vidět takzvanou mlžnou nebo bílou duhu, která je úplně bílá, protože už ty kapičky jsou tak malé, že ten jev se nedá vysvětlit čistě lomem paprsku, ale už tam dochází k ohybu a ke smívání těch barev a už to není tak pěkně barevně vyjádřeno jako u té první duhy.
1: Na obloze ale nemáme jenom slunce, máme tam i měsíc. Sice je to zdroj odraženého slunečního světla, ale prostě svítí. Může vzniknout duha i když prší a svítí měsíc?
0: Může, akorát zase té energie je hrozně málo. Takže při jasné noci, když by byly osvětlené kapičky, tak bychom mohli pozorovat duhu, ale bude to asi velmi vzácný jev. Já sám jsem nic takového neviděl.
1: A nějaké doporučení na závěr, kdy podle vás můžeme pozorovat úplně nejhezčí duhu?
0: Nejhezčí duha na pěkné intenzivní odcházející přehaňce, která bude osvětlena sluníčkem a nesmíme zapomenout, teda musíme mít sluníčko za zády a dívat se na tu přehaňku. Když víme, že nás přecházela nějaká pěkná intenzivní přehaňka, tak na ní by mohla být krásná duha. Takže když se s náma přehaňka loučí, odchází, tak ji pozorovat zády ke sluníčku a mohli bychom vidět moc pěknou duhu.
2: Radí na závěr našeho rozhovoru meteorolog Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.
3: Možná je pro vás trochu zklamáním, že duha jako optická iluze existuje pouze v našich očích. Vyfotografovat se dá proto, že čočka fotoaparátu sbírá světelné paprsky stejným způsobem jako oko.
2: Na druhou stranu by vás mohlo potěšit, že každá duha je originál. Nikdo druhý ji neuvidí stejně jako vy. Každý z nás má zkrátka svou vlastní duhu.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na zářijové obloze.
2: Máme za sebou srpen nabitý astronomickými událostmi. Nejvýživnější bylo zatmění slunce 12. srpna, u nás viditelné před jeho západem jako částečné. Druhou událostí byly Perseidy, meteorický roj s maximem hned po zmíněném zatmění slunce. A konečně třetím úkazem bylo částečné zatmění měsíce 28. srpna, obtížně pozorovatelné, protože měsíc před západem ráno zanikal už na světlé obloze. Jistě jste aspoň některý z úkazů, které jsme s předstihem v našem pořadu avizovali, sledovali. Vracím se k ním několika snímky na webu Planetária. Zářijová obloha bude o poznání chudší. Zkusíme pozorovat denní zákryt Venuše měsícem při konjunkci 14. září kolem poledne nízko nad jeho východním obzorem. Potřeba však bude aspoň malý dalekohled nebo triedr, v němž lze vidět srpek měsíce 3 dny ponovu a jako zářící bod planetu Venuši. 23. září ve 2:05 středoevropského letního času vstoupí slunce do znamení vah. Dny a noci srovnají krok a nastane podzimní rovnodennost. Jinými slovy, začne astronomický podzim. Na obloze jsou ještě souhvězdí, která jsme viděli v létě. Jejich kulminace i západ však přicházejí o hodinu později, což se týká i známého orientačního obrazce, takzvaného letního trojuhelníku, vytyčeného hvězdami Vega, Deneb, Altair. Dvojité V souhvězdí Kasiopeji najdeme snadno, stejně jako pod ním Pegasův čtverec, připomínající domeček nebo také zvětšeninu velkého vozu. Levý spodní roh Pegasa nás zavede do souhvězdí ryb a následně k velrybě. Pokud jde o objekty hlubokého vesmíru, poblíž Kasiopeji se nachází pěkná otevřená hvězdokupa M52, která je ovšem těsně na hranici viditelnosti lidského zraku. Spolehlivě ji však uvidíme silnějším triédrem. A máte-li astrodalekohled o průměru optiky aspoň 130 mm a více, ukáže vám v M52 desítky drobných hvězd. I bez dalekohledu lze spatřit snad nejznámější a nejfotografovanější galaxii M31. Je v souhvězdí Andromedy a mohu říci, že s příslušnou optikou je zážitek ještě lepší. Zatímco v srpnu jsme mohli vidět všechny planety, byť ne najednou, v září to bude slabší. Hned dvě, Merkur a Venuše, totiž vidět nebudou. Mars až v druhé polovině noci nad východním obzorem a tamtéž, ale vysoko, pak Jupiter. Vše vynahrazuje Saturn, který září na obloze v souhvězdí velryby po celou noc. Nastávají nejlepší podmínky pro jeho pozorování. Prstence jsou vidět z jižní strany a jsou pěkně otevřené. Po celou noc je vidět i Neptun a po většinu noci Uran, ovšem obě velmi vzdálené planety jen v dalekohledech. Pokud sledujete měsíční fáze, 4. září je poslední čtvrt, nov 11. září, zatímco do první čtvrti doroste měsíc 18. září. Úplněk podle starých indiánských a lidových kalendářů kukuřičný úplněk může prozářit večer a noc 26. září. No a to je z procházky oblohou již s příchutí podzimu vše. Přeji krásné dny a při toulkách vesmírem ničím nerušenou podívanou.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách jsme hráli o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru.
0: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. A my jsme se vás ptali, co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy.
1: Písmenem L se označují takzvaná librační centra, neboli Lagrangeovy body.
0: V nebeské mechanice jsou to taková místa v rovině rotace dvou obíhajících hmotných těles, kde se vyrovnávají jejich gravitační a odstředivé síly. Pokud do tohoto bodu umístíme další, lehké těleso, zůstane v něm a vůči oběma hmotným tělesům zachová stálou vzdálenost.
1: Libračních center je celkem 5. Narýsujeme-li přímku procházející Zemí a Sluncem, nacházejí se první 3 centra právě na této spojnici. Bod L1 mezi nimi, bod L2 z vnější strany Země a bod L3 na opačné straně Slunce.
0: Body L1 a L2 se z již zmíněných důvodů dobře hodí k umisťování kosmických sond, v prvním případě určených k pozorování Slunce a v druhém případě k nerušenému pozorování hlubokého vesmíru.
1: V libračních centrech však tyto sondy obrazně řečeno nesedí, ale pohybují se kolem nich s minimální spotřebou paliva a to je velmi výhodné.
0: Co se týče libračních center L4 a L5, ta neleží na spojnici Slunce se Zemí, ale na oběžné dráze Země, zhruba 60 úhlových stupňů před ní a za ní, jakoby na vrcholech rovnostranných trojuhelníků sestrojených na zmíněné spojnici.
1: Knihu Pilíře stvoření od nás za svou odpověď dostane Jasmínka Tomková z Brna Žabovřesk. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
0: V poslední části toho dnešního se budeme věnovat rybám, konkrétně neonkám, které asi mnozí z vás máte doma v akváriu. Planetárium.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jednou z nejčastěji chovaných akvarijních rybek je Parachaerodon axelrody, česky neonka červená. Přitom byla objevena teprve nedávno. Její vědecký popis uveřejnil až v roce 1956 americký ichtyolog Leonard Schultz.
2: Co je na neonkách červených tak přitažlivého, že se brzy po objevu bleskově rozšířily po světových akváriích? Jak to vypadá v místech, kde se vyskytují přirozeně a čím přispěli k všeobecnému rozšíření neonek čeští chovatelé?
1: Tomu se budeme věnovat v poslední části dnešního planetária. Vašimi průvodci jsou i nadále Veronika Kindlová
2: a Frederik Velinský.

0: Odkud neonky červené pocházejí?
1: O tom jsem si povídal se zoologem Jiřím Patokou z katedry zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
2: Neonka červená je jihoamerická tetra, která se vyskytuje v povodí Amazonky. Ony žijí v různých typech vod, jednak v těch vodách, které jsou hodně tmavé, tím říkáme černé vody, ale potom i v těch, které tedy tmavé nejsou, a to jsou bílé vody. Je schopná se trošku přizpůsobit odlišným podmínkám prostředí, ale obecně se to dá charakterizovat jako druh, který vyhledává vody, které jsou organicky nepříliš zatížené, kyselejší, a že jak tedy ve velkých řekách, tak potom vyhledává obzvláště počas reprodukce záplavové tůňky v okolí těch řek. Jsou to drobné rybky, čili jsou i potravními nároky přizpůsobené velikosti těla, žerou drobné živočichy, bentické, nějaké bezobratlé živočichy, larvy hmyzu a podobně. A co se věku týče, tak v lidské péči se dožívají výrazně vyššího věku než v přírodě. V přírodě bychom mohli říci, že průměrná neonka žije 2-3 roky, v lidské péči to může být i třeba 5 let.
3: Jak moc hojná je v té přírodě?
2: No, lokálně hojná je. Je to hejnová ryba, která tvoří veliká hejna, ale je tedy vázána na ty specifické podmínky v Jižní Americe. Nikde jinde na světě se nevyskytuje.
3: Jak jsem říkal, neonky červené byly vědecky popsané až v roce 1956, ale velice záhy se rozšířily do akvarijních chovů. V čem spočívá jejich obliba? Asi to bude především tím vzhledem.
2: Ano, jsou velice atraktivně zbarvené, čili to stojí za jejich popularitou. Akvaristé je považovali a považují dodnes za takové jako šperky těch akvarních chovů, protože to jejich neonové zbarvení, jak název napovídá, je tedy velice atraktivní na to, že to je sladkovodní ryba a ne mořská, tak jsou zbarveny velmi pestře.
3: Jak se vůbec dostávají neonky do akvarijních chovů? Chytají se ve volné přírodě pořád?
2: Tohle vlastně bylo trošku zahaleno tajemstvím. My jsme to ve vědecké studii, kterou jsme nedávno opublikovali, odkryli. Dlouhodobě se uvažovalo o tom, že naprostá většina neonek se dostává na akvarijní trh z odchytu z přírody, a to především z Brazílie a v menší míře z Kolumbie. Ale my, tím, že jsme prozkoumali vývozní statistiky a chovatelské podmínky v dalších zemích, tak jsme tedy zjistili, že přibližně polovina těch neonek, které se ocitnou na trhu, pochází z odchovu. No a není bez zajímavosti, že hlavním producentem v akvakulturních chovech je Česká republika.
3: K tomu se ještě dostaneme. Mě by zajímal ještě ten lov ve volné přírodě, jestli představuje nějaké významnější ohrožení pro tu divokou populaci.
2: Obecně by se dalo říci, že živočichové, kteří jsou loveni ve volné přírodě, tak jsou vystaveni tedy nějakému tlaku ze strany člověka a může to v konečném důsledku vést k nějakému nadměrnému vylovení té populace a třeba kolapsu celého druhu. Ale v případě neonky červené toto neplatí. To pro nás bylo také překvapivým zjištěním, které tady jsme získali v rámci té studie, že neonka červená tím odchytem ohrožená není. A je to proto, protože tyto ryby se vytírají v záplavových tuňkách mimo hlavní řečiště. Dospělé ryby se po výtěru vrací do řeky a ty někdy jsou tady inkubovány v těch tuňkách, které jsou ale pouze dočasně zaplavené vodou. Mladé ryby se vylíhnou, v těch tuňkách dorostou a vrací se zpátky do řeky, ale ty nejslabší z nich, nebo ty, co se vylíhnou nejpozději, to nestihnou a klesne voda, zůstanou vlastně chycené v těch tuňkách, které následně vyschnou a ty ryby uhynou. No a právě v těchto tuňkách ti místní lovci ty neonky loví. Především v těchto tuňkách. Tím pádem na trh se vlastně dostávají ryby, které by normálně v přírodě uhynuly. A ta zdrojová populace v té řece zasažená tím lovem negativně není. V případě neonky červené tedy můžeme učinit jednoznačný závěr, že odchyt z přírody nepředstavuje pro tento druh nějaké vážné nebezpečí. A to je výjimkou v rámci ryb, které se loví pro okrasný trh. Nevím o žádném jiném druhu, který by na potom byl takto.
3: Je třeba známo, kolik těch rybek se uloví v té volné přírodě každoročně?
2: Vycházíme ze statistik. Přesná čísla samozřejmě v ruce nemáme, ale pokud tedy bychom se spolehli na tu statistickou evidenci, tak víme, že největším vývozcem odchycených neonek je tedy Brazílie. Z této země se vyveze o něco více než 9 milionů jedinců ročně. Dalším vývozcem významným je tedy Kolumbie. Tam je to nějakých 7 milionů přibližně. A to celé je zhruba polovina celkové produkce neonky červené na světě. Ten zbytek je tedy z odchovu.

0: Jsou k dispozici nějaké statistiky, jak úspěšný je transport v přírodě odchycených rybek? Kolik jich přežije nebo nepřežije? Hlídá se to nějak?
1: Zoolog Jiří Patoka bohužel přesná čísla k dispozici nemá. Ztráty jsou ale podle něj v současnosti malé, především díky stále se zrychlující dopravě.
2: Na to jsme shodou okolností vypracovali jinou studii na efektivitu toho transportu. Ukázalo se, že historicky se dovážely především ryby, které dokázaly nějakým způsobem dýchat vzdušný kyslík, protože dlouhou dopravu na lodích zvládly především takzvané labirintní ryby nebo nějaké kaprovité ryby, které právě dokázaly přežít i v té vodě, která měla kyslíkové deficity a mohly tedy dýchat nad hladinou. Neonka takovou rybou není, ale v současné době, kdy ten letecký transport je opravdu rychlý, tak vlastně i ryby, které nedokážou dýchat vzdušný kyslík, mají velké přežití. V současné době ta mortalita, pokud ty ryby jsou dobře připravené na cestu a dobře zabalené, tak je vlastně velice nízká.
3: Jak jsou ty neonky populární v těch zemích svého původu? Je to jenom prostě zdroj obživy nebo jsou i vlastně nějakým symbolem, nějakým kulturním fenoménem?
2: Můžeme říci, že jsou kulturním fenoménem právě proto, že jsou způsobem obživy pro ty místní lovce nebo pro celé ty komunity domorodých obyvatel, které tedy odchytávají neonky a to je jejich bohatstvím. No a na základě toho vyhodnocují ty ryby jako významné. A existuje dokonce i takový kulturní festival, taneční, hudební v Brazílii, kdy proti sobě soutěží dva týmy. Jeden reprezentuje rybu zvanou terčovec a druhý právě neonku červenou.
3: Takže vlastně je to i turistická atrakce.
2: Dá se to tak říci. A krom nějakého jako kulturního vyžití, tak neonka červená se stává i objektem takzvaného, já vlastně nevím, jestli to má český ekvivalent, jako pozorování ryb v přírodě, řekněme, by se to dalo přeložit, jako jsou takzvaní birdwatchersi, kteří sledují ptáky, tak začíná být populární i analogicky stejná aktivita pod vodou, kdy turisté jsou zváni, aby navštívili tu přírodní lokalitu, kde se ty ryby vyskytují a potom se vlastně potápí v řece, pozorují je, fotí je bez toho, že je nějak fyzicky kontaktují a vytahují je z té vody a je to poměrně populární a v popularitě rostoucí aktivita, kdy mnozí lidé vlastně si cení toho, že můžou tu rybu pozorovat v jejich přirozených podmínkách a za mě tohle je jistě dobrá cesta, jak do těch místních komunit přinést další finanční zdroje bez toho, že to má nějaký velký negativní dopad na přírodu. Naopak, ta rostoucí popularita těch ryb v přírodě může mít velice pozitivní odezvu potom v nějakých ochranářských praktikách a krom těch hodně populárních ryb to může přinést i pozitiva pro celou tu rybí nebo celou tu vodní komunitu druhů, pro celé to společenstvo, které v tom místě žije.
3: Když už tady jsme si řekli, že ty ryby neohrožuje nějaký vysoký odlov, jsou nějaké jiné faktory, které mohou těm rybám uškodit?
2: No, v současné době ten odlov negativní není, ale nemusí tomu tak být vždy. Pokud by se změnila nějak významně politika nebo celkový přístup k ochraně té oblasti, v které ty neonky žijí, tak ten negativní dopad by se mohl začít projevovat. Myslím tím obecně třeba nějakou destrukci prostředí, kdy ta původní populace přírodní by byla ohrožena ne ze strany těch lovců, ale ze strany třeba nějaké jako těžby toho pralesa nebo rozšiřování zemědělství. Brazilská politika také často směřuje tím směrem, že podporují produkci akvarních ryb, protože jsou významným exportérem a v mnoha případech dochází k tomu, že vypouští na lokality nepůvodní ryby. Byť třeba původního americké, ale ty, které v tom konkrétním místě nežily. No a pak logicky dochází ke střetům s tou původní ichtyofaunou v místě a i ta neonka by mohla být vlastně ohrožena nějakým invazním druhem nebo nepůvodním druhem, který by se na tu lokalitu dostal. To zatím se snad neděje, ale nemůžeme vyloučit, že v budoucnu by to nemohlo nastat. Čili v tomto ohledu má jistě význam i rozvinutí té akvakultury, toho chovu v lidské péči, abychom se nespoléhali pouze na nekonečnou zásobu neonek v přírodě, která by přece jenom mohla potom se ukázat, jako že je zásobou konečnou.
0: Právě čeští akvaristé jsou v chovu neonek skutečně dobří. Dokonce tak dobří, že se od nás neonky červené ve velkém i vyvážejí.
1: Jak velký je náš příspěvek?
2: Z České republiky se každým rokem vyveze zhruba 10 milionů jedinců neonky červené. To je opravdu vysoké číslo. Ve chvíli, kdy jsme proskoumali ty statistiky, tak to jsme jako úžasli, protože dlouhodobě se uvažovalo o tom, že Česká republika přispívá nějakými třeba 3% světové produkce neonky červené a ukázalo se, že je to vlastně zhruba 50%. Ta produkce v lidské péči tvoří zhruba polovinu celkové produkce a podílejí se na tom ještě nějaké další země z jihovýchodní Asie, ale ve značně menší míře než Česká republika, čili necelými 50%, řekněme. No a to je celosvětový unikát. Jsme zemí, která je v mírném klimatickém pásmu, čili veškeré chovy musí být vnitřní, musíme těm rybám topit, ty náklady na energie jsou výrazně vyšší než v tropických zemích a přesto se ta česká neonka cenově prosadí ve světě a je jako žádaná. Je to do značné míry dáno tím, že je to ryba odchovávaná po mnoho generací v lidské péči, je zcela adaptovaná na to akvarijní prostředí, nepodléhá zbytečně stresu a její přežití je vysoké. Jsou to ryby, které z tohoto pohledu jsou jako velice kvalitní.
3: Mě zaujalo vzhledem k tomu, že ta ryba byla objevená, popsaná v 50. letech, že už na konci 50. let se u nás chovala. Je třeba známo, odkud se k nám dostaly ty ryby a jestli pak byly průběžně jako nějak významně doplňovány rybami z volné přírody.
2: Ta zdrojová populace pocházela samozřejmě z odchytů, ale protože za minulého režimu ten dovoz ryb ze zahraničí nebyl příliš častý, tak českoslovenští akvaristé se chopili příležitosti a aby ta ryba z trhu domácího nezmizela, tak se pokoušeli o její rozmnožení. No a záhy byly úspěšní, víceméně rok po tom dovozu se jim to povedlo, bylo to v roce 1956 nebo 57 a ta metoda toho odchovu se ukázala být tedy natolik úspěšnou, že už dále neonky nebyly doplňovány z odchytu z přírody, ale byly tedy produkovány místními akvaristy. Nějaké neonky se přece jako v průběhu času dovezly, ale jsou to úplně minoritní čísla ve srovnání s tou místní domácí akvarijní produkcí.
3: Liší se nějak ty neonky z umělých chovů od těch z volné přírody? Jsou třeba větší, mají jiné zbarvení, jiné stravovací návyky?
2: Mohou být i v lepší kondici samozřejmě, protože v těch umělých podmínkách mají pod kontrolou výživu a celý ten růst, jsou vyřazovány třeba ryby, které mají nějaké růstové poruchy, křivice a podobně. To v té přírodě ovlivnit nemůžeme. Jinak ale ta ryba je víceméně stejná jako ryba z volné přírody. I když jsme je proskoumali geneticky, tak se ukázalo, že se nějak významně neliší. Čeští akvaristé se ale pokusili o šlechtitelský postup a vyprodukovali různé barevné variety této ryby, i když neliší se nějak jako významně, jak jsme na to zvyklí třeba u barevných karasů nebo bojovnic. Známe zlatou a platinovou variantu neonky červené, kdy se lehce mění ten nádech barevných odstínů, které ta ryba má, ale není to až tak nic zásadního. Nicméně tady to je důsledek těch chovatelských procesů v lidské péči.
0: K chovu neonek červených se spolu s Jiřím Patokou z České zemědělské univerzity ještě jednou krátce vrátíme také v příštím planetáriu.
1: Především proto, abychom si řekli, co všechno je nutné při jejich chovu dodržet, aby se v našem akváriu cítili dobře a dělali nám radost.
0: Pro dnešek je to z planetária všechno.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
4: Planetárium.
5: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Celkem 54 táborů zkontrolovali v Ústeckém kraji hygienici. Ve dvou případech zjistili nedostatky. Most přispěje na opravu závlah a nových boxů na hypodromu. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun, řekla to mluvčí krajských hygieniků Eliška Buřičová.
3: V průběhu letošního léta nedošlo v Ústeckém kraji k závažným a mimořádným situacím, které by vedly k předčasnému ukončení tábora nebo k nějakému mimořádnému opatření.
1: Na Mosteckém hypodromu připravují výstavbu 30 boxů pro koně a opravu zavlažování do stihové dráhy. Město by podle primátora Marka Hrvola z Hnutí pro most mělo na práce přispět více než 3,5 miliony korun ze svého rozpočtu. Nové boxy mají být podle Hrvola sloužit koním dovezeným na dostihy. Oprava závlah se týká rovinné dráhy i překážkového oválu. Návrh budou ještě schvalovat zastupitelé. Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školicích střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou slunečno a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a Poohří až na 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Opatrní buďte řidiči na dálnici D8 na 56,5 kilometru u Prackovic nad Labem. Havaroval tam kamion, který narazil do svodidel. Po nehodě je neprůjezdná zpevněná krajnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, Nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokonce...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 0,5 hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta,

0: povedlo. To je taková jako omáčka s česnekem. To si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené. Tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu. Já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že jí nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
0: Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
0: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
0: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné.

0: Držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mějte se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Je to

0: choutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovým roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když byl ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no, až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že jo? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: zahradačech.cz.
4: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Čekací doby u neakutních pacientů dětské psychiatrie v Liberci se protáhly až na 8 měsíců. Dnes čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
6: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
4: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
7: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
4: S delšími čekacími lhůtami musí pracovat oddělení dětské psychiatrie v Liberecké nemocnici. Kvůli rekonstrukci pavilonu na Králově háji je teď oddělení v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice. Tam má ale k dispozici poloviční počet lůžek. Akutní případy se lékaři snaží zvládnout do týdne. Na neakutní se dostane po 7 až 8 měsících, řekla to primářka Šárka Konečná. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je podle svých slov připravená senát přehlasovat.
5: Počasí.
4: Dnes bude většinou slunečno a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a Poohří až na 22 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici u obce Jesený na Semilsku havarovalo osobní auto, které narazilo do sloupu elektrického vedení. Na místě jsou záchranné složky. Jeďte tam raději opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Ráno s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Vážení posluchači, i milí fandové, se kterými jsem se o prázdninách setkal na benefičních koncertech, ať už to bylo zpívání z balkónu Českolipské radnice, nebo také v Čejkovicích na Moravě na zámku. A zdravím samozřejmě v premiérovém pořadu Retro po prázdninách. No, a myslím, že by bylo vhodné, abychom si připomněli skladby, které pro nás nahrál orchestr Václava Hybše s různými solisty. Václav Hybš se narodil 3.6.1935 v Polici nad Metují. To není tak podstatné, i když vždycky, když tam měl koncert, tak připomínal všem účinkujícím. Tady jsem se narodil, tak neudělejte nějaký malér, abych tu neměl ostudu. Podstatnější ale je, že 12.4.2026 nás natrvalo opustil a v tom foforu jsme se před prázdninami jen letmo zmínili. Za to dnes celý pořad je věnován právě jemu jako dirigentovi, trumpetistovi, skladatelovi a aranžérovi a zahájí s celým orchestrem slavnou měsíční serenádu.

Moonlight Serenade, to je orchestrální světový hit, který přivedl na svět orchestr Glenn Millera. A než půjdou skladby zpívané, tak ještě jeden vynikající solista, laureát pražského jara, trombonista Zdeněk Pulec, který s orchestrem Václava Hybše v jeho aranžmá zahraje slavnou Bernsteinovu Máriu.

Václav Hybš spolupracoval s různými zpěváky, ale dlouhodobě doprovázel Valdemara Matušku a také Jirku Korna. A jemu také napsal tuto píseň, kdy v Jirkovi objevil talent pro jodlování.

dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Jak jsem se ji zmínil, Václav spolupracoval s různými zpěváky i zpěvačkami. A v televizních pořadech, které dramaturgoval Vladimír Dvořák, nesměla chybět Iveta Simonová. Tady zaspívá O svých láskách. A to jsem zvědav, jestli na někoho nezapomněla.

0: Iveta Simonová také v minulosti naspívala píseň Jaroslava Mangla Pod starou Lucernou. Vašek Hybš ji nahrál s Josefem Zímou.
1: Pod šedým oknem stojí Lucerna, stará a nevzhledná, a přece všechno

Již jsem prozradil delší spolupráci s Valdemarem Matuškou. Do té doby, než natočil nějaký duet s Pilarkou, což se jeho Olince nelíbilo, a tak tím vlastně spolupráce skončila. Ale tady to ještě jede na plný pecky a s textem Ivo Fischera si poslechnete Kladivo.

Ale Eva Pilarová sama zpívat mohla. Nesmělo jít o duet. Tady v Pohodě rozdává dukáty, které jí věnoval Karel Svoboda s Jirkou Štajdlem.

Václav Hybš se nebál experimentovat, což uvidíte ne nyní, ale i později. Český rozhlas kdysi vypsal písňovou soutěž jako dík železničářům. A když mě Václav oslovil, jestli se nechci zúčastnit, že by potřeboval něco trochu odvozovějšího, aby to nebylo jen šanzonovo dechovkové provedení, tak se Zdenkem Rytířem jsme vytvořili toto.

Jmenuje se to Nádraží, no a samozřejmě, že se to nevysílalo, protože jako rock and roll to smrdilo západem. Ale proč to tedy soudruzi schválili a nechali nás to udělat, to jsem se nikdy nedozvěděl. Dobrou náladu mi vždycky udělal Karel Hala. Zvlášť, když text vymyslel Zdeněk Borovec a nechal Karla hrát dokonce na 7 strun.

Václav Hybš byl zpočátku jako trumpetista v orchestru Karla Kraugartnera. Později dostal nabídku z divadla Rokoko, aby tam pro jejich zpěváky postavil malý orchestr. A jelikož jedna ze zpěvaček byla Marta Kubišová, mohla vzniknout tato písnička s textem Eduarda Krečmana.

Není to láska. Tak se jmenovala ta píseň v podání Marty Kubišové na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro. Dnes je tento pořad věnován jako vzpomínka na Václava Hybše. Řekl jsem a i sám předvedl, že se Václav nebránil různým žánrům a uvidíte, jak se to začne vybarvovat. Dvě dámy za sebou, abyste viděli, ale hlavně slyšeli. Luba Hermanová, která zazpomíná, jaký býval Maurice Elegant, a za ní Naďa Urbánková se objeví v kabaretu.

poklonou zdravil, comment allez-vous? S úsměvem prosil o malé rendez-vous. Oh la la, Morris, ve vašich letech? No, no, au revoir. Morris byl v Paříži znám, ví se dodnes, že byl Don Juan. Pro něj zastavil se svět 1905.

Teď si teda smlesnete. Slyšeli jste někdy Karla Gotta koktat? Tak to tady máte. V árii Vaška z Prodané nevěsty.

To je co? No, Bedřich Smetana to tak napsal, no. A jsme v muzikálu, kde nám Milan Chladil oznamuje, že se dnes dopoledne žení. Dost často si vymýšlel, protože co já vím, ženili se odpoledne.

No, a aby nechyběla ani opereta, tak pro milovníky tohoto žánru připravil Vašek Hybš s přední solistkou karlínské operety Pavlou Břínkovou tenhle skvost. Volám, čekám.

Já nevolám, ale na mě už volají z režie, že musí být konec. A když byla opereta, muzikál, popík i jazz, tak na závěr opera z Verdiho Nabucca nám Duchková, Šinkorová a Matuš ukáží, jak chválí tuto zem. Loučím se s Václavem Hybšem i s vámi, drazí posluchači, a připomínám, že za týden opět naslyšenou. Ahoj.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. Zahradačech.cz
2: 12 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Chomutovské nemocnici je nově v provozu ambulance klinické farmacie. Krupský festival sportu dnes dětem představí volnočasové aktivity. Bude většinou slunečno, postupně i oblačno a teploty dnes naměříme do 21 stupňů Celsia. Pěkné nedělní poledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Chomutovská nemocnice zahájila provoz ambulance klinické farmacie. Oznámila to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Po Ústí nad Labem, Teplicích a Mostu se Chomutov stal čtvrtým městem v Ústeckém kraji, kde takové pracoviště funguje. Klinická farmacie se zaměřuje na pacienty užívající větší množství léků najednou. Zkoumá jejich ideální dávkování, tak aby u pacientů nedocházelo k nežádoucím účinkům.
3: Ambulanci nemocnice otevřela na žádost praktických lékařů z regionu a pacientům poskytne odborné konzultace, na které bude nutné se předem objednat. Otevřena bude vždy v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne. Z Chomutova, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
2: V Lovosicích opraví město lávku přes potok Modla. Její obnova vyjde přibližně na 500 000 korun a dělníci by s ní měli začít už zítra. Cílem je prodloužit životnost lávky a zajistit její bezpečné užívání pro chodce, říká mluvčí Lovosic Eva Břeňová.
4: Součástí prací bude sanace poškozených částí ocelové konstrukce, kompletní výměna dřevěné mostovky, ale i obnova zábradlí a také nové ochranné nátěry kovových prvků.
2: V Krupce na Teplicku se dnes představují sportovní oddíly pro děti a mládež. Třeba atletika, plavání, fotbal, florbal, stolní tenis, modeláři a další. Podle informací z krupské radnice se festival sportu koná celé odpoledne na městském stadionu. Děti si můžou vyzkoušet a vybrat, jaká aktivita by je mohla bavit. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letišť zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMKG dosáhl sopečný popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Indonésie leží v takzvaném tichomorském ohnivém kruhu, kde jsou zemětřesení a sopečné erupce časté.
0: Počasí.
2: Počasí pro dnešek meteorologové hlásí převážně slunečno, přechodně i oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, maxima na horách 14 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda motorky aktuálně komplikuje provoz v Mostě na výjezdu na vrch Hněvín a bouralo se taky v Lounech v Úsově ulici. Tam se střetla dvě osobní auta. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou neděli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Václava Neckáře jste určitě poznali, vám všem příjemné odpoledne. Ano, už je 10 minut po 12. hodině a startují písničky na přání na Českém rozhlasu Sever. Tak si nejdřív pojďme shrnout, jak si o takovou písničku napsat nebo zavolat. Tak zavolat je asi nejjednodušší. 475 212 212. To je číslo přímo sem k nám do studia. Pak tady je možnost napsat e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz a můžete použít i SMSky na číslo 911 04. Tam prosím jako první napište slovo zahrajte, aby k nám ta SMSka doputovala na správné místo. Těmi dnešními písničkami na přání vás provází Petr Beran. Přeju ještě jednou hezké odpoledne a není důvod nic odkládat. Máme tu hned první telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarda z Varnsdorfu.
0: Dobrý den, Jardo. Tak co to bude?
1: Byla by to písnička od Ricky Nelsona, Traveling Man.
0: Ano.
1: A byla by to pro moji paní, která mi dnes připravila krásnej a chutnej bezmasej oběd. To znamená hokajdová polívka a obalovaný houby.
0: A jo,
1: možná
0: máme
1: to,
0: sezónu,
1: možná
0: že jo?
1: To voní až k vám.
0: Máme
1: no,
0: sezónu.
1: Možná to voní až k vám.
0: Dýně i houby.
1: Takže chci za tohle poděkovat. A ne, nejenom za tohle poděkovat, ale i za ostatní věci.
0: No jistě. Tak nás ještě pozvěte k vám, na houby rostou?
1: No, tak ty mi vyrostly na zahradě právě. Píchatky, takový ty veliký obrovský koule bývý.
0: Tak ano, v tom případě na zahradě to je nejlepší sběr. Posíláme písničku no. Rickyho Nelsona. Mějte se hezky.
1: Děkuju pěkně, naschledanou. Děkuju.

Ricky Nelson, tak a my sáhneme k vašim mailům, které se nám tady pomalu, ale jistě hromadí. Hezkou neděli, dnes má 54. narozeniny Eugene Huts, americký zpěvák, DJ a herec ukrajinského původu, známý z gypsy punkové skupiny Gogol Bordello. A tak tedy od něj něco prosím zahrajte všem přátelům, kteří podnítili můj zájem, hlavně Davidovi Svobodovi. Posílá Silvie z Prahy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Svět. Tak to byla Olga Lounová, my pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu by měla být paní Marie, dobrý den.
1: No dobrý den, já vás zdravím. Zdravím i všechny posluchače a já bych vás dnes poprosila o písničku. Je to duet a to z důvodu, že dnes paní Zagorová by se dožila krásné osmdesátky a ano. 6 týdnů předtím 24. července její první manžel, pan Harapes, rodák z Chomutova, také 80. Mm-hmm. Takže jim pošleme ten duet a já teď ještě někoho tou písničkou, která je vlastně jediná jejich, potěším. Potěším Marcelku a Radka, Boženku Dojirková, Milenku, Ivetku, Jarmilku a Helenku a Marušky do Děčína a Šestajovi.
0: Dobře.
1: A vás poprosím, byste řekl, jakou písničku jde.
0: Je to ten duet, jen pár dnů, ten jediný, jak jste to říkal. Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, ano. Tak rádi pouštíme, mějte se hezky.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Písničky na přání na Českém rozhlasu Sever a my už tady máme další e-mail. Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o zahrání ve vašem rádiu pro paní Alenu Matějkovou ze Železného Brodu, do Neštěmic pro paní Štěrbovou a Radomíra Málka a do Kojetic pro manžele Matějkovi. Pěknou neděli vám přeji Matějkovi ze Železného Brodu a za zahrání, aby těch Matějků nebylo málo, děkuje posluchač František Matějka. Tak a máme tu Ivetu Simonovou a Milana Chladila.

0: Písničky na přání a na Českém rozhlasu Sever. Další telefon. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku, kterou jsem vám říkala, pro paní Aní Polákovou. A byli jsme u ní na návštěvě, mý dceři, dítě a všem posluchačům, co jí mají rádi. Děkuji vám za poslouchání.
0: Mějte se moc hezky a těch posluchačů určitě bude hodně. Zaspívá Zdeněk Svěrák. Naslyšenou.
1: Děkuju.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Pokračujeme v písničkách na přání, máme tady další telefonát. Dobré odpoledne přeju. Halo, halo.
1: Dobrý den, dobré odpoledne vám i všem posluchačům přeji. Tady František Kralup nad Vltavou.
0: Zdravíme, do Kralup Františku, co si dáme?
1: Kdybyste byl tak hodnej, Karla Hálu, Bílou lodí, odplouvá nám léto, tak si zaspomínáme, co bylo hezkýho v létě. A jinak přeji všem posluchačům Radia Sever stále zdraví. Zdravím do Kralup a Švadlenku do Žadce a mějte se moc hezky, díky.
0: My taky děkujeme za zavolání a tady je

Za 10 minut už tu bude 13. hodina, moc těch písniček na přání už nestihneme, no vlastně jenom tuhle poslední. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jsme děti slunce od Jaromíra Majera pro všechny návštěvníky, kteří zavítají do Litoměřic na zahradu Čech. Přeji krásné zážitky, přeje Ilona z Litoměřic. A prosím o dotaz, zda budete na zahradě Čech vysílat písničky na přání. Děkuji. Tak, já vám můžu prozradit, že budeme a bude to ve středu, myslím, že to vychází na 16. Musel bych se podívat do kalendáře, ale mělo by to být ve středu 16. září, kdy Český rozhlas Sever potkáte přímo na výstavišti a třeba jedna písnička vyjde i na vás.

0: Tak to byl Jaromír Majer a také skutečně poslední písnička na přání, kterou jsme dneska stačili odehrát, ale nezoufejte, už zítra tady budou opět, takže se můžete těšit. Teď se těšte na zprávy.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Osecký klášter dnes představí obnovené varhany. V České Lípě příští týden začne výstava o poválečném vysídlování oblasti. Dnes bude slunečno, postupně i oblačno s teplotou do 21 stupňů. Krásné nedělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Česká obchodní inspekce informovala, že více než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Kontrola probíhala od začátku dubna do konce června a sledovala přes 230 obchodů, včetně těch internetových. Inspekce odhalila, že někteří obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku posledních 30 dnů před slevou. Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zaznějí v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Osek a cisterciácké opatství. Dopoledne sloužil mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanům.
3: Odborníci nejdřív varhany demontovali a potom restaurovali píšťalový fond, stroj a skříň. Pak varhany zase sestavili a seřídili, následovala jejich intonace a ladění. Dnes se poprvé rozeznějí před veřejností. V Oseckém klášteře v premiéře zazní skladba Lukáše Somra, kterou složil pro tento účel. Z Oseku Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Výstava Paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysidlování a osidlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Podle ředitelky Paměti národa severní Čechy Michály Pavlátové pracuje projekt hlavně s emocemi a vzpomínkami pamětníků.
4: Panel vlastně nese nějakou kratičkou informaci s velmi jako silnou citací toho pamětníka a je to vlastně postavené graficky právě do té tváře toho pamětníka a jeho obrázků archivních z dětství.
2: Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Návštěvě amerických vyslanců předcházela dohoda mezi Moskvou a Kyjevem o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme na severu Čech převažující slunečno, postupně bude přibývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 21, v Polabí a Poohří až 22 stupňů a maxima na horách dnes na severu do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Lounech. V Husově ulici bouralo se taky mezi Povrly a Mirkovem. Pozor tam na nehodu osobního vozu, jsou tam záchranáři. A komplikace čekejte taky v Ludvíkovicích na Děčínsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec. Jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou, a to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váže se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici povečeřeli a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden, ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště. Cesta na Borůvkovou horu vede tam. Z letiště však můžete odbočit i severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

Pazzo.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise. A také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říkáme Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. Projíždíme tunelem, projíždíme vlastně
2: skálou. Ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém čís strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, tedy když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat, nebo

0: Naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Kazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
3: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
4: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané lejdenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis de Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen loucký klášter, tak císař Josef II. Si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka, a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teď prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problému. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech, té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal? Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pravidla naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci. Vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách. No a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů. Těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Začala houbařská sezóna, nejlepší podmínky jsou v Ústeckém kraji. Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. Obyvatelé Lovosic můžou vybírat nejlepší návrhy participativního rozpočtu. Dnes bude převažovat slunečno, postupně i oblačno, teploty do 21 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné odpoledne. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Krkonoše se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty, vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
2: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Obyvatelé Lovosic můžou vybírat nejlepší návrhy na zlepšení veřejného prostoru v rámci participativního rozpočtu. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Letos v Lovosicích prošlo do hlasování 11 z návrhů. Lidi můžou vybírat například mezi obnovou stezky na vrch Lovoš, novými lavičkami, elektronickou informační tabulí nebo fotopointem. Radnice na vítězné projekty vyčlenila 1 milion korun z rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
3: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
0: Policie případ prošetřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud to policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severu převažovat velká oblačnost, na horách slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 22 a na horách maxima do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Prackovic nad Labem na dálnici D8 na 56. a půl kilometru ve směru na Ústí pozor na havárii nákladního vozu. Probíhá aktuálně odtah, tak čekejte omezení, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V Ludvíkovicích na Děčínsku se srazila motorka a osobní auto, bouralo se taky mezi Mírkovem a Povrly na Ústecku a na D8 čekejte komplikace kvůli odstavenému osobnímu vozu, taky u exitu 29 Roudnice ve směru na Ústí nad Labem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. No, zprávy jste slyšeli, to byla Jana Moravcová, za chvilku se dozvíme něco zajímavého, co v učebnicích nebylo. Naše otázka na Martina Písaříka se bude týkat zubů. Pak se podíváme do Terezínského muzea, kde začala výstava, která připomíná 30 let výtvarné soutěže památníku Terezín. A samozřejmě nechybí písničky, které nestárnou, No Name nebo Marie Rotrová.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: 14 hodin a 11 minut, pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. I dneska se Martina Písaříka zeptáme na něco, co v učebnicích nebylo. A tentokrát bude téma jednoduché zuby.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musejí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever teď míříme do Terezína, do muzea Geta, kde začala speciální výstava, která představuje výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol.
1: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
2: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
1: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5krát a vždycky jsem to asi nějak se podala.

0: ale vrací.
1: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová.
0: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
1: Od roku 2015 nese soutěž název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně terezínského geta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
0: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně, kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem, tak to je zase na počest historika, památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně terezínského geta.
1: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu geta. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Pavel Bobek, máme tu neděli a pokud byste ji chtěli přeci jen ještě takhle odpoledne využít aktivně, několik typů tu je. Třeba v Ústí nad Labem na Střekově na nádraží stojí Legiovlak, tedy expozice replik legionářských vagónů z let 1918 až 1920. Je tam tepluška, zdravotní, filmový, velitelský, štábní, obrněný a další vagóny. Komentované prohlídky se konají o víkendech každou celou hodinu, tak se běžte podívat. V Teplicích v divadle na nádvoří zámku je divadelní přehlídka teď odpoledne od 16 hodin, tedy koncert In Flagranti Tria, a ve 20 hodin zahrají činohelní studio Bouře hru Na křestní méně záleží. A ještě jedna pozvánka na 9. narozeniny spolku Žížala, je to Ústí nad Labem, severní terase, od 16 hodin je tu parádní nedělní odpoledne, workshop, swap rostlin, tedy výměna, abychom to řekli česky, a další program, takže můžete ještě vyrazit.

0: Křížem krajem.
1: I dneska vyrazíme křížem krajem a pojedeme pěkně po vodě. Loď Marie, ta byla vyrobená v Drážďanech v roce 1908, tenkrát ještě s pohonem na páru jako přívoz, pro 55 osob. Za svůj dlouhý život se nikdy nejmenovala jinak a dlouhé roky brázdila Labe v mnoha českých i německých městech a od roku 2006 se o ní stará a provozuje ji kapitán Ivo Jiroušek, ke kterému se nalodila i naše redaktorka Eva Bucharová.
2: Kolik těch výletníků uveze?
3: Marie je hlášená jako převozní loď, je pro 35 osob.
2: Ta loď má vlastně střížku, že když je nepřízeň počasí, tak na nás neprší.
3: Vzadu je střížka tak pro 20-22 osob a vepředu pak je sezení na té sluneční palubě vepředu, kam se vyjde 10-12 lidí.
2: A jak se řídí, nebo jak se ovládá ta loď, když je plně naložená 35 lidma?
3: No, je to trošku horší. Má 3,5 tuny nosnost, tak je to tak jako odpovídá počtu těch lidí. Ona se řídí vůbec, dá se říct, že špatně, protože nemá dokrmidlovávací zařízení. Člověk se musí trefit s ní úplně přesně, že nemůže si pomoct nějakou další vrtulkou na přídi a musím se prostě trefit. No. To je taková vyšší dívčí. Jo.
2: A kde se můžeme nalodit?
3: Pravidelně odjíždíme z Vaňova, kde má Marie sídlo. Pravidelná linka je z Vaňova na Park Inspirace, kdy vyrážíme ve 9:45 a jsme ve 12 na Parku Inspirace. A odsaď odjíždíme z Parku Inspirace v 2:30 a jsme ve 4 zpátky.
2: A můžeme přistoupit i jinde, než v tom Vaňově nastoupit?
3: Máme různé stanice, které jsou jako v jízdním řádu. První stanice je v Brní, v lázních termálních, pak další stanici máme na přání, na vyžádání v cyklokempu v Brní. A pak je další zastávka, kde je na vyčurání čas v Dolních Zálezlech. Další stanice jsou Církvice pod kostelem, další stanice jsou Libochovany, pak Velký Žernoseky a z Velkých Žernosek už zajíždíme na Žernosecký jezero a tady máme tu konečnou stanici.
2: A opravdu přistupují ty lidi i jinde než v tom Vaňově?
3: Využívají to. Dneska zrovna přistupovali v cyklokempu v Brní a hodně jich nastoupilo v Dolních Zálezlech.
2: A my můžeme takhle ten výlet absolvovat v úterý anebo v sobotu?
3: V oba dva dny je dobrý to sledovat, ten kalendář, když se někdo rozhodne. Je to všude na webu.
2: A zavolat si. Jaká je sezóna, Marie? Kdy ona chodí potom spát do zimního spánku?
3: Probouzím ji tak někdy v dubnu. Většinou ta sezóna říjnu končí. Jezdíme ještě v září, v říjnu.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Petr Kolář. My jsme před malou chvílí s Českým rozhlasem Sever jezdili po vodě, teď vyrazíme na železnici. Ovšem bohužel naposledy, protože právě dneska naposledy se mohou fanoušci svést po železniční trati kolem budovy starého nádraží v Mimoni, to je na Českolipsku. Ono totiž ministerstvo dopravy rozhodlo, že kilometrová trať bude od letošního října oficiálně zrušena. No a proč? Na to se zeptám naší redaktorky Jany Pavlíčkové. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak staré nádraží v Mimoni bylo součástí původní železniční tratě na Českou Lípu. První osobní vlak jsem přijal 1. listopadu 1883. Vlaky tehdy jezdily čtyřikrát denně, cesta stála třetí třídou 50 krejcarů. Ovšem ten provoz vydržel necelých 17 let. 16. září roku 1900 přestali vlaky na to staré nádraží jezdit. Přesunuli se vlastně k novému nádraží, které v Mimoni slouží dodnes. A to proto, že byla uvedena do provozu nová trať, tedy Česká Lípa Liberec, která to staré nádraží míjela. No a od té doby tedy přes to původní nádraží jezdily už jenom vlaky nákladní, stala se vlastně z toho vlečka pro různé mimoňské podniky, jako Tonet, dřevařské závody, vojenské lesy a podobně. A v posledních letech ovšem nebyla vůbec využívaná, proto také vlastně drážní úřad souhlasí se zrušením téhle vlečky, která měří tedy necelý 1 kilometr.
0: Koleje ze starého nádraží v Mimoni se ale měly tedy původně pokračovat ještě dál, ne?
1: No to je pravda, úplně v tom prapůvodním počátku se počítalo s tím, že odtud ještě povede železniční trať směrem na Stráž pod Ralskem, Osečnou, Český Dub a do Hodkovic nad Mohelkou. Ovšem k tomu nikdy nedošlo a vlastně vlaky doteď tímhle směrem z Mimoně vůbec nejezdí.
0: No a zbyde z té trati něco vůbec do budoucna, třeba jako připomínka, nebo úplně zmizí?
1: Tak moc z ní asi nezbude, protože koleje zřejmě půjdou do šrotu. V téhle chvíli ještě jedná stát o prodej části pozemku městu Mimoň, protože město chce vlastně zrušit železniční přejezdy, které teď míjí vlastně na 5 místech silnice, a to v ulici Usila v Pražské ulici, 2 přejezdy v ulici Hvězdovské, 1 přes silnici na Svebořice. Ta jednání ještě chvíli potrvají, ale podle starosty Petra, mimoně Petra Krále z hnutí ANO, vlastně ta trať už stejně žádný význam nemá a jiné využití tedy pro ně není.
0: My už jsme na začátku říkali, že dneska je to vlastně naposled, je to vyloženě pro fanoušky svést se po téhle trati. Kolik ty rozlučkové jízdy přilákaly zájemců?
1: No tak ten zájem je obrovský, až překvapivě. Vlastně na tu první jízdu se přišli podívat opravdu stovky lidí, vlastně se ani nevešli do toho vláčku. Jsou tu nejenom místní, ale i různí právě železniční fandové z celé republiky, dokonce jsem tady slyšela i polštinu. Lidé se tady vlastně mohou svést, za chvilku jede poslední jízda, historickým vozem přezdívaným Hurvínek. Jezdí se tedy od staré nádražní budovy k současnému nádraží. No a tu akci zalušťuje společnost Die Länderbahn, která vlastně v současné době provozuje ten běžný provoz vlaku mezi Libercem, Mimoní, Českou Lípou až do Děčína.
0: Tak mezi šotouše, jak se říká fanouškům železniční dopravy, se zamíchala i Jana Pavlíčková. Díky za informace, Jano, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Lenka Filipová na Českém rozhlasu Sever, kde už vás můžu pozvat ke zprávám, protože za chvilku to bude Jana Moravcová. Přes 54 táborů zkontrolovali v Ústeckém kraji hygienici. I to se dozvíte za chvíli.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. Pro září upozorňuje na nehody v okolí škol. Celkem 54 táborů zkontrolovali v Ústeckém kraji hygienici. Ve dvou případech zjistili nedostatky. Most přispěje na opravu závlah a nových boxů na hypodromu. Zítra bude převažovat velká oblačnost, na horách slabý déšť a teploty do 22 stupňů. Krásné nedělní odpoledne s námi vám přeje Jana Moravcová. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
2: Září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
1: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun, řekla mluvčí krajských hygieniků Eliška Buřičová.
3: V průběhu letošního léta nedošlo v Ústeckém kraji k závažným a mimořádným situacím, které by vedly k předčasnému ukončení tábora nebo k nějakému mimořádnému opatření.
1: Na Mosteckém hypodromu připravují výstavbu 30 boxů pro koně a opravu zavlažování dostihové dráhy. Město by podle primátora Marka Hrvola z hnutí pro most mělo na práce přispět více než 3,5 milionu korun ze svého rozpočtu. Nové boxy mají podle Hrvola sloužit koním dovezeným na dostihy. Oprava závlah se pak týká rovinné dráhy i překážkového oválu. Návrh budou ještě schvalovat zastupitelé. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči ještě 3 hodiny na to, aby odevzdali hlas v dnešních zemských volbách. Jejich favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo AFD, která je v Sasko-Anhaltsku považována za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, na horách se může vyskytnout i slabý déšť a k večeru se bude od západu postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Srážka osobního vozu s cyklistou komplikuje provoz v krásném Studenci na Děčínsku a pozor si dejte po nehodě nákladního vozu na D8 u Prackovic nad Labem ve směru na Ústí nad Labem. Neprůjezdný pravý jízdní pruh je na 56,5 kilometru.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak to byly zprávy ve 3 pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Jana Moravcová vám řekla novinky. My za chvilku vzpomeneme jednu z našich nejznámějších zpěvaček, Hanu Zagorovou, která by se právě dnes dožila 80 let a u té příležitosti má premiéru i muzikál Biograf Láska 2. Budeme mluvit s meteorology a také si představíme jednoho ze slavných severočeských rodáků, doslova rekordmana z druhé světové války. To všechno v našem vysílání při nedělním odpoledni. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, takže je tu Václav Neckář nebo Krištof.
0: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: To byl Václav Neckář a my teď zavzpomínáme na Hanu Zagorovou. Biograf, láska, můj čas, duhová víla. I díky těmhle hitům patří k největším legendám české pop music. A dneska by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila osmdesátiny. Hudební divadlo Kalich při té příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf, láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písničkách.
1: Tak někde jsme si...
2: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
3: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf, láska 2, Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
2: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
3: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
4: Člověk si uvědomuje, vlastně když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 16:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě nesmí chybět ani informace o počasí, je tu nedělní odpoledne, jak to aktuálně vypadá, se zeptám Jany Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne.
0: Tak pojďme k té aktuální situaci při neděli.
1: Tak v neděli v Ústeckém kraji máme opravdu slunečno, teploty nám vystoupaly nejčastěji od 18 do 22 stupňů Celsia a teď jsou nejteplejší stanice Doksany, kde máme přesně těch 22 stupňů Celsia.
0: Výborně, a pojďme dál k počasí, jak se nám bude vyvíjet směrem ke startu tak, dalšího týdne?
1: Během noci očekáváme, že bude přibývat oblačno, očekáváme, že bude až oblačno. K ránu se můžou ojediněle vytvářet mlhy kolem vodních ploch. Zkrátka ten podzim v tom září, co se týče těch ranních mlh, už je opravdu připraven. Ranní teploty 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích se může teplota pohybovat až k 6 stupňům Celsia. A zítra to vypadá, že bude k nám proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Každopádně zůstane na obloze hodně oblačnosti, takže přestože budeme mít hodně oblačnosti, teploty budou podobné těm dnešním, 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Můžeme udělat ještě nějaký malý výhled k tomu příštímu týdnu? Čeká nás nějaká velká změna, co se týká počasí k směrem k podzimu nebo naopak?
1: Čeká nás taková houpačka, protože v úterý k nám bude vrcholit ten příliv teplého vzduchu od jeho západu a očekáváme, že maximální hodnoty během úterního dne vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia v Ústeckém kraji. Bude taky převážně slunečno, i ty ranní teploty se nám zvýší, očekáváme je v rozmezí od 15 do těch 11 stupňů Celsia, ale z úterý na středu a ve středu nás bude přecházet výrazná studená fronta, takže opravdu ta změna z úterka na středu bude rapidní, veliká, ve středu bude zataženo s deštěm, s přeháňkami, nevylučíme ani bouřky. Ranní teploty vysoko, kolem 16 stupňů Celsia, ale ty odpolední, ty se nedostanou přes 20 stupňů Celsia, takže ochlazení o takových 10 až 12 stupňů, což bude opravdu velká změna.
0: No, takže možná poslední 30 tu bude v úterý, ale ještě si to neslibujme. Dobrá, díky za předpověď i za informace a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl čtvrté a my si představíme našich severočeských nej roudnického rodáka Jiřího Kučeru. To byl jeden z příslušníků 313. československé stíhací perutě ve Velké Británii, jeden z československých válečných hrdinů. A víc už nám prozradí Renata Filipi.
1: Pilot Jiří Kučera, který v československé stíhací peruti figuroval v britské hodnosti Flying Officer, za druhé světové války sestřelil prokazatelně 5 německých bombardérů a minimálně 3 další poškodil. Jiří Kučera se narodil 27. června 1914 v Roudnici nad Labem v rodině řídícího učitele. Nejdříve vystudoval obchodní školu a usadil se v Praze. Jeho srdce ho ovšem táhlo k nebi a k létání. V roce 1935 získal pilotní diplom pro řízení sportovních a turistických letadel. Téhož roku se ještě přihlásil do školy leteckého dorostu ve vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Jiří Kučera se stejně jako mnoho dalších pilotů nikdy nesmířil s událostmi po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následné okupaci Německem v roce 1939. V Československu ještě prožil mobilizaci. Ale poté jako jeden z prvních Čechoslováků ilegálně přišel do Polska a později do Francie a na Britské ostrovy. Po válce se s mnoha vyznamenáními vrátil zpět domů, kde se v roce 1946 stal příslušníkem 24. bombardovacího pluku v Plzni. Bohužel roku 1948 jej od letectva vyhodili. Svůj život následně prožil v Plzni, kde manuálně pracoval v plzeňské Škodovce a málo kdo o něm věděl, že za války bojoval jako pilot v Anglii. Zemřel 24. ledna 1980 právě v Plzni.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. My si teď představíme Josefa Tregla, to je proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vědci sázejí v okolí Olomouce SA tráviny odolné vůči kontaminované půdě a málo živinami. S ozdobnicí obrovskou už experimentují například na Chomutovsku a výzkum probíhá i ve spolupráci s NATO.
1: O čem se mluví?
2: Tráva má pomoci vrátit k životu půdu ve vytěžených lokalitách. Ozdobnice obrovská, se kterou už vědci několik let experimentují, má tuhle úlohu splnit právě v těch nehostinných podmínkách bývalých dolů. Naposledy vědci vysadili v Olomouce SA na Mostecku. Ze vzrůstné traviny je navíc spousta biomasy vhodné k dalšímu použití. Zároveň je to ale nepůvodní rostlina a její sázení může mít i svá rizika. I o nich si dnes budeme povídat v pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
2: Naším hostem je Josef Tregl, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste s ozdobnicí obrovskou začali experimentovat už před lety. Proč?
3: No, protože s tím přišla paní kolegyně Valentína Pidlišňuk i s celým projektem, tehdy podpořeným z programu NATO Science for Peace and Security, vlastně na revitalizaci území, které jsou nějakým způsobem postižené vojenskými aktivitami. Mm-hmm. To se bavíme tady od roku 2015, myslím. Přibližně. Čili bylo to i aktuální tehdy z pohledu vlastně už jako doutnajícího konfliktu na Donbasu na Ukrajině, který teda mezi tím přerostl v otevřenou válku. Takže dneska je to téma ještě o to aktuálnější.
2: Mm-hmm. Co je ozdobnice obrovská vlastně zač?
3: No, botanicky je to tráva, čili čeleť lipnicovité, takže příbuzná jako v naprosté většině travin, ale třeba taky právě jako obilí, kukuřici nebo cukrové třtině. Hmm. Těm asi jako nejvíc, bych řekl, mimo jiné tím trošku specifickým takzvaným C4 metabolismem, což je taková jako rychlejší nadstavba fotosyntézy. Čili je to tráva, která může růst v ideálních podmínkách velice rychle, něco až třeba jako 3-4 cm za den. Hmm. Říkám v optimálních podmínkách, k tomu se myslím dostaneme. A dosahovat ideálně jako výšky až někdy ke 4 metrům, což se nám tady ale ještě nikdy nepovedlo úplně.
2: Je ozdobnice obrovská příbuzná s ozdobnicí čínskou, kterou možná celá řada našich posluchačů zná z vlastních zahrádek, protože ty okrasné traviny získávají v posledních letech na velké popularitě mezi zahrádkáři.
3: No ano, je. Je to vlastně hybrid ozdobnice čínské a ozdobnice, myslím, se jmenuje cukrová. Miscanthus sinensis, to je ta čínská, a Miscanthus sacchariflorus. Mm-hmm. Díky tomu asi jako, že to je hybrid, tak má jako tu větší výtěžnost, tu větší výšku a zároveň teda netvoří semena, takže je sterilní a tudíž nemá takový invazivní potenciál, když už jsme o tom začali od začátku.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: S proděkanem Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Josefem Treglem si dnes povídáme o ozdobnici obrovské. Co všechno dokáže tahle travina s půdou?
3: No, to je dobrá otázka. My jsme začali tím, že jsme ji používali zejména pro jako fitomanagement půd, které byly nějakým způsobem kontaminované kovy. Jo? To znamená, sledovali jsme, jak na tom roste a jak ty těžké kovy, nebo dneska se říká správně i rizikové prvky, protože tam řadíme třeba i arzen, který není ani kov, ani těžký, ale patří do té skupiny logicky taky. Takže jsme sledovali, jak vlastně se nám tyhle ty rizikové prvky stěhují do těch nadzemních částí. A to jsme zjistili, že se teda naštěstí moc neděje, takže v podstatě tomu neříkáme úplně fitoremediace, ale spíš ten fitomanagement, to znamená na kontaminované půdě vypěstujeme biomasu, která je poměrně hodně čistá.
2: To je vzrůstnost nebo tvorba té zelené hmoty, ale mě šlo o to, jestli dokáže něco půdá, i pod zemí.
3: Ano, já jsem se nějak... Takže ta jedna věc je teda, pod tou zemí by to mělo, spíš než vytáhnout ty kontaminanty, tak by je to mělo pomoct stabilizovat do nějaké méně přístupné podoby, biologicky dostupné, takže méně toxické. Mm-hmm. A kromě toho samozřejmě jako každá rostlina produkuje přes kořeny takzvané kořenové exudáty, což jsou prostě relativně nízkomolekulární organické látky, například některé cukry nebo některé fenolické látky, jaké se i používají potom v praxi. A tím ona vlastně vyživuje tu půdní mikroflóru a obohacuje vlastně tu půdu o organický uhlík, přispívá to k tvorbě humusu a vůbec k životu v té půdě. No a to právě některé rostliny dělají víc a některé míň a tahle teda to dělá víc, protože má to rychlejší fotosyntézu.
2: Mm-hmm. Taky tedy výrazně víc roste než běžné traviny a dává vzniknout velkému množství biomasy. Jak velké to množství je a co se s ní následně všechno dá dělat?
3: No ideálně se dostaneme až někam na 50 tun na hektár. Ale to se předpokládám nedostaneme, zejména ne teda jako na těch výsypkách a podobně. Jinak dělat se s tím dá lecos, je to normální vlastně lignocelulózová biomasa a v podstatě taková trošku jako malinko obohacenější sláma, jo, takže se dá spalovat, protože když se sklidí až před začátkem vegetační sezóny, to znamená někdy v tom únoru, vlastně ona ta rostlina na konci vegetační sezóny uschne. A je to podobně jako třeba tulipán. On neuschne, protože by nepršelo, nebo že by jsme se o něj špatně starali, ale protože ta rostlina je tak naprogramovaná, chce uschnout, že jo? A uskladní se do těch podzemních rizomů, oddenků, vlastně maximum těch minerálních živin, jako hořčík, fosfor a tak dále. A pak nám zůstane nám teda na konci vegetační sezóny vlastně čistá biomasa, která pak už opravdu jako vyschne přes tu zimu a má třeba vlhkost do 10% někdy i, nebo 10 až 15, záleží, jak je hodně vlhká ta zima. A ta už se dá pak sklidit jako v tom únoru a rovnou se dá s ní topit nebo se dá jí z ní dělat peletky, brikety a podobné věci. Takže to je první energetika a za rok nám to vyroste samozřejmě znova. Druhá věc je samozřejmě, že takováhle biomasa se dá použít pro celou řadu jako praktických produktů, takže testovali jsme například, že se z toho dělala izolace, stavební teda za teplování domů. Kolegové z Brna, kolegové z Chebu z toho dělají například podestýlku pro koně, prostě sláma je to, tak jako funguje. Zkoušeli jsme z toho vyrábět třeba karton, jako papír a tak. A pak samozřejmě se to dá, jako každá lignocelulózová biomasa, rozpustit vlastně a sfermentovat na nějaké fermentační produkty, jako je třeba bioetanol nebo kyselina mléčná, ze který se dá dělat třeba polylaktát jako biologický plast a tím se otvírá jako mnoho dalších možností.
1: Mm-hmm. Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Naším hostem je Josef Trégl, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a společně si povídáme o ozdobnici obrovské, kterou vy jste naposledy sázeli v lomu ČSA na Mostecku. Už víte, jestli se sazenice ujaly?
3: No zatím za ten měsíc asi zhruba víme, že jo, protože nám zatím přeje teda počasí, takže jak si někteří nepředstavují začátek léta, takže je furt zataženo a prší, tak my jsme samozřejmě rádi. Jo. Sice naposledy, když jsme tam byli vzorkovat, tak jsme zmokli a umazali jsme služební auto a tak dále, no, ale prostě to roste dobře, takže to musím zaklepat. Ono totiž jsme to už tenhle pokus zakládali loni a tam teda bylo naopak extrémní sucho až někdy jako do půlky prázdnin a to vlastně z těch loňských rostlin přežilo něco jako asi 7%, jo, takové malé zbytky, takže to byl velmi neúspěšný pokus. Letos jsme tomu chtěli trošku předejít, takže jsme si předpěstovali ty rostliny vlastně ve skleníku a sázeli jsme je i s trochou toho původního substrátu vlastně v biodegradovatelných květináčcích, takže jsme jim dali jako trošku náskok třeba proti tomu plevelu i s tou jako větší vyspělost. Jo? Ale pořád si to můžete představit tak, že my sázíme jako děti, které dorůstou v ideálních podmínkách za 3 až 4 roky, což tady může nastat spíš za ty 4. Jo? Takže, a děti jsou vždycky jako citlivější na okolnosti než dospělák.
2: Jasně. Vy už jste v úvodu zmiňoval, že ozdobnice obrovská netvoří semena a proto by neměla být nebezpečná ve smyslu toho, že se rozšíří někam, kde ji nechceme. Jenže ona už se vám dokázala objevit i jinde, než jste ji vysadili, nebo ne?
3: No nám teda ne. Ale ano, jako jsou popsané nějaké takové jako první poznatky o jisté formě invazivnosti. Ona ta rostlina se, když netvoří ty semena, tak vlastně se rozrůstá těmi podzemními kořeny. Mm-hmm. Což nějak zásadně není moc rychlý, jo. Je to prostě o nějaké ty jako centimetry nebo možná decimetry za rok, maximálně jednotky decimetrů.
2: No je to s nás kontrolovatelné, než kdyby se semena šířila větrem.
3: Ano, ale oni některé rostliny, třeba některé druhy bambusů se rozmnožují taky od denky, ale tvoří je takové jakoby prodloužené, jo? Takže vyrostou třeba o metr vedle, což se tady jako neděje. Takže proto jako udržet to pole na jednom místě je celkem v pořádku. Takže ty jako zprávy o tom, že se někde objevila ozdobnice, kde nebyla vysazená, jsou, ale většinou se bavíme tady okolo řek a dá se to s velkou pravděpodobností přisoudit tomu, že zahrádkáři teda, kteří taky občas vysadí tuhle ozdobnici na zahrádce, protože když to krásně vyroste takový ten 3-metrový trs, tak to vypadá dobře. Takže pravděpodobně vyhodili něco směrem jako k řece a větší voda to spláchla a rizom se někde uchytil. Jo. To je bohužel jako potenciál invazivnosti založený na tom, že někteří zahrádkáři jsou tak trochu jako prasátka a třeba si běžně nedělají své komposty jako ve své zahrádce, ale radši za tím plotem směrem u toho potoka a to je špatně.
2: Jasně, pojďme zpátky k vám, k pořádným vědcům, kteří vysazují ozdobnici na místech, kde by se pravděpodobně mnoha rostlinám neúplně dařilo. Jaký bude výsledek tohohle experimentu, toho vysazování ozdobnice v lomech? Co praktického bude na konci?
3: No tady tenhle ten experiment je součástí jako širšího projektu Green Mine, který teda, jehož nositelem je společnost Seven Intech a je podpořený z operačního programu Spravedlivá transformace a tam je vlastně kromě jako různých obnov, je tam i několik jako úkolů energetických, řekněme, jo? Jak prostě ten důl využít zase energeticky jinak než v minulosti tou těžbou uhlí a jeden z nich je teda jako výsadba těch rychle rostoucích dřevin a rychle rostoucích travin energetických.
2: Vysvětluje docent Josef Trégl, který byl dnes naším hostem v pořadu O čem se mluví. My děkujeme za váš čas a ať se trávám daří.
3: No my doufáme a děkuju za pozvání.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiče neprojedou z centra města k nově budované křižovatce. Krupský festival sportu nabízí dnes dětem volnočasové aktivity. Koupací biotop v Hodkovicích nad Mohelkou by měl být hotový příští léto. Zítra čekáme na severu převážně velkou oblačnost, postupně se bude vyjasňovat a teploty naměříme do 22 stupňů. Krásné nedělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dál budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: V Krupce na Teplicku se dnes představují sportovní oddíly pro děti a mládež, například plavání, atletika, stolní tenis nebo modeláři. Podle informací z krupské radnice se festival sportu koná celé odpoledne na městském stadionu. Děti si tam mohou vyzkoušet a vybrat, jaká z aktivit by je mohla bavit. Celkem 44 milionů korun bude stát přírodní biotop v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Ve městě nahradí nefunkční venkovní koupaliště s betonovou nádrží, která už je několik let zavřená. Stavební práce na biotopu mají začít během září.
3: Nahradit schátralé koupaliště biotopem se radnice snažila několik let. Výběrové řízení ale musela pro nezájem čtyřikrát zrušit. Teď ale zastupitelé vybrali společnost PK Advisor, která má na stavbu 11 měsíců. Hotový by tak měl být v červenci příštího roku. K čištění vody v nádrži se využijí vodní rostliny a mechanické filtry. Město očekává, že na vstupném a občerstvení by mohlo vybrat 2 až 2,5 milionů korun, přičemž náklady na elektřinu a obsluhu by měly být v podobné výši. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Polská armáda vyšetřuje možné narušení polského vzdušného prostoru. Na síti X o tom informovalo operační vedení polských ozbrojených sil. Objekt podle něj letěl směrem z Běloruska. Armáda vyslala na místo vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Podle mluvčího operačního vedení může jít taky o hejno ptáků nebo meteorologickou anomálii. Armáda zároveň uvedla, že v posledních hodinách nezaznamenala v oblasti ruské útoky na ukrajinské cíle. Další informace poskytne, až dokončí vyšetřování. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na severu převážně velkou oblačnost, k večeru s vyjasňováním a na horách slabým deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na příjezdu do Dox od Mimoně na Česko-Lipsko na silnici 270 havaroval cyklista, zasahují tam záchranáři. Střet osobního vozu s cyklistou i nadále komplikuje dopravu v Krásném Studenci na Děčínsku a problémy po nehodě nákladního vozu i nadále čekejte řidiči na D8 na úrovni Prackovic nad Labem na 56,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
5: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
4: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
5: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
4: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
5: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
4: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
5: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
4: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
5: A jste si tím opravdu jistý?
4: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
5: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je.
3: Navíc, mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný, co? Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem
3: si dovolil.
4: Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoši byl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu, Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmelherrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, no.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale to když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Hergot, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No,
4: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu. Jasně. A pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod... Co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda? To
3: já nevím, třeba. Tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo, jo, jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale, tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne.
3: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Ha, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
0: Český rozhlas Sever, rád.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Na blízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti

0: někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku, chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
1: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
2: Čest práci, kolego!
3: Komu čest, tomu čest.
2: Tak jaký byl víkend?
3: Co to je víkend?
2: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
3: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
2: Ojo, docela to šlo, no.
4: Jo. Nedáme si pivo.
2: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po 3. panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
3: Ne, já taky ne.
2: Ještě je to předčasné.
3: Moment. Ano? Teď nemůžu.
2: Já to viděl. No.
3: Tak co budeme dělat?
2: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
3: Ježíš, už zase hádanky.
2: No tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
3: No, tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupni hádanku.
2: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
3: Jo.
2: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
3: To je dobrý, no.
2: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
3: Jak to mám vědět, co to je?
2: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
3: No tak jo.
2: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já jsem ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo. Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
3: No, taky nevím.
2: Joko ono!
3: Co to je jako ono?
2: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele.
3: Čili to bude nějaký ono, který je ještě joko.
2: Je to jenom jako ono, hele, je to jako. Já znám ještě o tom mravencovi takový.
3: O jaký mravencovi?
2: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Já bych si byl klínec třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
3: Ferda.
2: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
3: Ferda.
2: Ferda třeba, no ten mravenec hlavně.
3: Jo.
2: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
3: Jo.
2: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
3: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
2: Kde?
3: Tank takovej, ten plachoj.
2: No a vím, takhle tam u toho smíchovat.
3: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
2: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele.
3: Ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
2: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
3: ne... No, ještě jo, jsou. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
2: Jo.
3: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
2: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
3: Ale klukovi říkám blbe, ne?
2: No takhle, jo.
3: Takhle. A říkám, co jsi

0: Nevěděl blbe, a on prej, učitel mi dal příklad, kolik je 3x2. Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
1: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
0: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
1: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
0: dát.
2: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
0: A pojď.
2: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
0: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
1: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
0: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
1: Ať si můžeme dát to pivo.
0: Tak jo.
3: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
4: Já jsem se zdržel teda.
3: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
4: To mě napadlo tamhle za dveřma.
3: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
4: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
2: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezký štěprej verš. Seifert žije.
2: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
2: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
2: Jasně, to jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
2: tady
1: šek?
2: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
2: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
2: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
3: Tohle je Faust v dobrotách.
4: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
3: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
4: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem byl o Goethem. Ten napsal Fausta.
4: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
4: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
4: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
4: přečil. Já už jedu, samozřejmě, už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
4: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
4: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
4: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
4: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
4: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
4: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počuk.
4: Jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
4: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
4: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
4: Ano.
5: Soustejte se.
4: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
4: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
4: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
4: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
3: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
4: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore! Stývá! Stývá! Ježitem, stývá! Co jsi dal? To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C.
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
4: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
4: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
4: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
4: A kam už dávno patří.
3: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
4: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. No, krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, a zavrát, to zarazí.
3: Ne, krátce a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Tak koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: vždycky, jo, takhle
5: nevím,
6: ty...
5: Nevím, já nevím.
6: Ty netušíš,
5: jo? Tak říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Začala houbařská sezóna, nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Lovosice za přibližně 5 milionů korun opraví lávku přes potok Modla. V České Lípě příští týden začne výstava o poválečném vysídlování oblasti. Zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 22, na horách do 18 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Řekla to Českému rozhlasu Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dní. Největší šanci na plné košíky mají lidi na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
2: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
0: Podle Ševčíkové je teď ale sezona i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. V Lovosicích opraví město lávku přes potok Modla. Její obnova vyjde přibližně na 500 000 korun a dělníci by s ním měli začít už zítra. Cílem je prodloužit životnost lávky a zajistit její bezpečné užívání pro chodce, říká mluvčí Lovosice Vabřeňová.
3: Součástí prací bude sanace poškozených částí ocelové konstrukce, kompletní výměna dřevěné mostovky, ale i obnova zábradlí a také nové ochranné nátěry kovových prvků.
0: Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysídlování a osidlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na severu Čech převážně velkou oblačnost, na horách ojediněle se slabým deštěm a večer od západu vyjasňováním. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů a pované slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 27 u Dolního Litvínova na Mostecku havarovala 2 osobní auta a problémy aktuálně očekávejte taky na silnici 270 u Dox na Českolivsku. Je tam nehoda cyklisty a přesněji je na příjezdu do Dox od Mimoně. Tak s tím počítejte, jeďte dál opatrně, šťastnou cestu a pěkné nedělní odpoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte, dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes pro vás budeme mít něco o hudbě, respektive o jednom zajímavém hudebním nástroji, o hoboji. Také si popovídáme s designérem Janem Čihákem o skloubení skla a porcelánu. Dozvíme se, co se bude dít na loretánských slavnostech v Rumburku a přidám řadu pozvánek, například na klavírní koncert Michala Maška na Děčínském zámku nebo na koncert do synagogy v Úštěku. A také přijde na řadu další kapitola z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, ale poslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

dnešním vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever bych vám ráda přiblížila jeden zajímavý hudební nástroj – hoboj. Vzhledově vypadá jako o trochu mladší bratříček klarinetu, je o pár centimetrů kratší, ale je složitější a zvukově odlišný. Tak pro připomenutí, takhle zní hoboj.

0: to byl mini úryvek z Mozartova koncertu právě pro hoboj. No a hodně toho o hoboji ví virtuos ve hře na tento nástroj Vilém Veverka. Houslisté se občas pyšní, že hrají na housle z dílny Stradiváriho nebo Giuseppe Guarneriho. Tak mě zajímalo, jestli něco takového existuje a funguje i v oboru hoboj.
1: No, v případě hoboje je to trochu komplikovanější, nebo zdaleka to nemá, bych řekl, tu poetiku. Jistě, že ty světové proslulé manufaktury jsou právě a soudobností ve Francii v našem případě. Jedna z těch, co hraju já, patří k tomu absolutně nejlepšímu, ale zároveň je hoboj do určité míry nástroj, který je zboží spíš trošku s nadsázkou, spotřebnějšího charakteru. Je to jako v případě automobilu, který si koupíte, nějak ho zajedete, to znamená někdy kulminuje. U toho hoboje ta kulminace nemusí být úplně krátká, když správně to servisujete, ale jednoho dne samozřejmě má ten hoboj tolik najeto, odsloužil si svoje, že si koupíte nebo musíte pořídit nový nástroj, zatím co v případě houslí a jiných smyčových nástrojů, ten nástroj s věkem spíš získává a získává nejenom na hodnotě, ale i vyzrává. To znamená, ta kvalita toho nástroje jako taková se posouvá směrem nahoru, zatímco u toho hoboje to potom ta křivka klesá.
0: Říkáte, že spolupracujete s jednou z manufaktur, která se zabývá tvorbou hobojů. Francouzská firma?
1: Ano, jedná se o společnost Buffet Group a výrobce nástrojů se jmenuje Buffet Crampon.
0: A mě by zajímalo, jestli jako jejich hráč máte šanci mít nějaké připomínky. To, co vy poznáte z praxe, co třeba ten tvůrce, ten mistr v dílně nevidí, neslyší?
1: Je to, řekl bych, to zajímavé na tom právě podílet se na tom kontinuálním zlepšování a dokonce já mám teďka takovou vizi. Rádi bychom s panem profesorem Dominikem Wollenweberem iniciovali vznik, řekněme, teďka to použiju takovou tu terminologii těch výrobců automobilů, jakousi luxusní divizi, kdy už mám jasnou představu, co by to tak mělo obnášet, a to takže i ekonomicky, kde by vznikly skutečně nástroje, které budou ještě víc nekompromisní. A když se mě někdo ptal na to vlastně, co je mojí motivací, tak je to jednak to, že stále vidím, že je co zlepšovat. To je jako u těch automobilů, tady tu paralelu vidíme jednoznačně. A zároveň si říkám, proč nebýt jako výrobce, nebo pokud se na tom můžu nějak spolupodílet, absolutně dominantní pozici na tom trhu. Jo, takhle uvažuji obecně, takže to je jedna další motivace, by to primární je, že bych si představoval, že se vychytají i ty poslední detaily a stále je co vychytávat. Prostě to je proces jakéhosi vývoje a byť se jedná o jednotky procent, které se tam nabízejí zlepšit, tak rozhodně to stojí stále za to. Jo? A je to fascinující proces.
0: Fascinující je ale i zážitek z koncertu špičkového hobojisty Viléma Veverky. A tu možnost na severu budeme mít. Vilém Veverka vystoupí 22. září na benefičním koncertu pro hospic svatého Štěpána v Litoměřicích. Koncert bude v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Začíná v 19 hodin a krom Viléma Veverky tam vystoupí také skladatel Martin Hibler, který se postará o klávesové nástroje a elektroniku.

0: Posloucháte týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever a od hudby se posuneme k výtvarnu. Po staletí platí, že české sklo je světový fenomén. Podobně je vyhlášený porcelán. A já vám dneska chci představit člověka, který tyhle dvě hmoty spojuje. Je to mladý designér Jan Čihák a tak se ptám, dá se vůbec sklo s porcelánem spojit?
1: Dej se propojit pro mě jednoduše, pro nějaký lidi velmi náročně a pro lidi, co dělají s porcelánem a jsou striktní, tak velmi jako nešťastně propojit. Já jsem začal nadrcený sklo míchat přímo do toho porcelánu. Já se moc nesnažím to dělat nějakým jako velmi čistým způsobem nebo tím, že to musí být jako perfektní vlastně. Já jsem rád, že to vlastně bude narušovat takovouhle tu notoriku toho, že porcelán má být čistý a má být bílej a má to být všechno krásný. Já to rád zbořím a rád si to naruším. A myslím si, že to, jak jste zmiňovala v rámci té české tradice, že nejenom já a mnoho jiných studentů nebo mladých designérů se právě snaží tohleto trošku narušovat a snažíme se to dělat jako po svém všechno.
0: Zkrátka mladá rebelující generace. Mě by tam zajímala ta technologie, do podrobného popisu se pouštět asi nebudeme, ale nikdy jsem se s tím nepotkala, že tedy to je nějaké vaše know-how?
1: To asi není jako moje know-how, nebo já jsem to určitě nevymyslel a ta technologie je vlastně dost jednoduchá. Nepoužívá se to hlavně kvůli tomu, protože tyhle dva materiály, sklo a porcelán, jsou velmi odlišný a mají velmi jinou teplotu jako výpalu. Produktivně to je jako nesmysl, jo, to dělat někde v porcelánce, to by jim za prvý jim to zničilo pece a za druhý by z toho pravděpodobně nic moc nedostali. Ale já jsem to začal dělat v rámci uměleckých experimentů nebo designových experimentů, kde na to ten prostor je. A jelikož to sklo se staví mnohem dřív, než se vypaluje porcelán, tak je tam vlastně ta fáze, kdy to sklo už je hodně tekutý a trošku obleptává ten ještě nevypálený porcelán a trošku ho narušuje a ten porcelán to pak trošku jako zacelí, že v té mojí nejnovější práci, která se jmenuje Vdro, VDRO, což odkazuje na vědro, tak jsem vlastně vytvořil takový kolům, který tím sklem vlastně se roztrhnul a zároveň to sklo ten trhanec vlastně zalilo, což je paradox, že člověk vytvoří chybu, aby ji pak napravil.
0: No, rozhodně je to záležitost zajímavá a mě by ještě

0: skleněné objekty. Takže tam už vlastně vznikly z toho odpadového skla, který zpracovávám, tak tam vznikly přímo třeba vázy nebo mísy.
1: Kde může člověk vaše práce vidět?
0: To je trošku krkolovný. Já mám všechny věci doma, takže asi vás tam nepustím jen tak, ale doufám, že budou někde vidět i veřejně, anebo samozřejmě nejvíc aktuální věci a v rámci i nějakého archivu, tak mám třeba na svých sociálních sítích, na Instagramu @ Jan Cihak. To velmi jednoduchý, byl jsem velmi mlad, takže jsem získal toto jméno ještě, než mi to obsadil nějaký jiný Cihak. A tak tam je to všechno vidět, mám i webovky, které se snažím aktualizovat a v rámci výstav, tak třeba ty objekty z toho skla a porcelánu, co jsem míchal, budou vidět v rámci kurátorského výběru New Generation na Czech Design Weeku v září.
1: A přesně to bude ve dnech 10. až 13. září. Expozice v rámci Czech Design Week budou v pražském Mánesu, v Muzeu hlavního města Prahy a na dalších místech. A ta sekce pojmenovaná New Generation, tedy nová generace, ta bude prezentovaná v Domě u Zlatého prstenu. Další příležitost podívat se na práce Jana Čiháka bude 18. září v kulturním centru Kino v Železném Brodě v rámci akce Peča Kuča.

0: Pravidelní posluchači týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever si možná vzpomenou, že koncem června nás Romana Kořínková z Městského úřadu v Rumburku zvala na speciální prohlídky rumburské Lorety v rámci cyrilometodějských svátků. Ale tím to zdaleka nekončí.
1: Nekončí a já bych vás tímto ráda pozvala na loretánské slavnosti do Rumburku, které se konají v sobotu 12. září. Začínáme v 1 hodinu a bude připraven široký program pro veřejnost, pro děti, takže se můžete těšit například na barokní tance tanečního souboru Villanela nebo děti na divadelko Matýsek, ale zároveň pro ně bude připraveno spousta dílniček, kde můžou si vyrobit jak z papíru, ze dřeva nebo z vosku a nebo si namalovat na látku svoji vlastní taštičku, takže bude tam spoustu dílniček nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Ještě se vrátím k tomu programu. Zmínila jsem divadlo Matýsek, pak vystoupí Krásnolipský komorní sbor pod taktovkou Michala Janiše. To, co jsem teď zmínila, proběhne všechno na loretánském nádvoří. No a poté se v druhé části programu přesuneme do kostela svatého Vavřince, kde se můžeme zaposlouchat do tónů harfy Kataríny Ševčíkové a violy v podání Evy Mokré. To bude první koncert, na který se můžete těšit. A potom koncert pro varhany, trubku a soprán, Petr Hostinský, Pavel Hercog a Veronika Matysová. A akci zakončíme koncertem Michaely a Jiřího Meci, kteří nám zahrají na flétnu a kytaru.
0: To bude tedy program více než bohatý a prý to ještě není všechno.
1: Určitě se diváci mohou těšit na výstavu dřevěné miniatury loretánské kaple řezbáře pana Jiřího Cobla, který je zde na loretánských slavnostech pravidelně. Je to opravdu něco, co stojí za to vidět, protože ta práce je dokonalá a je to něco, co i do našeho regionu opravdu patří, řezbářství. A určitě si mohou i zakoupit regionální výrobky, budou zde různí regionální výrobci a budou své výrobky prodávat a samozřejmě nebude chybět občerstvení.
0: A aby toho nebylo málo, tak v sobotu 12. září bude na zahradě Domu kultury Střelnice, také v Rumburku, burčáko braní s živou hudbou a tancem. No a pozvánkami do Rumburku to dnešní zvaní taky zdaleka nekončí. Máme toho pro vás ještě spoustu.

0: Kultura na severu.
1: S prázdninami jsme se rozloučili, ale zajímavých akcí, koncertů a výstav neubývá, i když něco už se ke konci chýlí. A tak je nejvyšší čas pozvat vás na výstavu v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Výstava se jmenuje Zakotvený neklid v sochařském díle Stanislava Hanzíka a představuje vybrané volné práce, portréty a také fotografie velkých realizací v architektuře. A pozor, tahle nadmíru zajímavá výstava prací mosteckého rodáka Stanislava Hanzíka, která připomíná jeho 95. výročí narození, potrvá už jenom do 13. září. Krom stálých expozic nabízí Mostecké muzeum a galerie ještě jednu pozoruhodnou výstavu. Jde o práce Patrika Hábla a jmenuje se Ozvěny přítomnosti. Patrik Hábl patří k současné české malířské generaci, která se prosazuje i na mezinárodní scéně. Opakovaně jsou jeho díla zastoupena na aukcích světových prestižních aukčních síní Sotheby's a Christie's. Háblova výstava potrvá v Mostě do 20. září. No a teď zase zpátky k hudbě. Na 8. a 9. září jsou v plánu promenádní koncerty orchestru divadla města Ústí nad Labem. Ten první, 8. září, začne v 17 hodin v atriu Oblastního muzea v Ústí nad Labem a ten druhý, 9. září, začne rovněž v 17 hodin na zahradě Českého rozhlasu Sever. To už znáte. Ústecká ulice na schodech 10. Když už jsme u Ústeckého divadelního orchestru, přidám ještě jednu pozvánku, a to na sobotu 12. září přímo do divadla města Ústí nad Labem. V 17 hodin tu začne zahajovací koncert této sezóny a začne velkolepě hudebně dramatickým představením Mozartova hudba a dopisy. Účinkují sopranistka Vanda Šípová, klavírní mistr Michal Mašek a herečka Anna Polívková, která bude číst v roli Mozartovy manželky Konstanc dopisy, které Mozart své ženě psal. No a zmíněný Michal Mašek má v příštím týdnu ještě jeden koncert, a to 8. září na Děčínském zámku. Koncert v rohovém sále zámku začíná v 18 hodin a na programu bude výběr ze skladeb Chopina, Mozarta a Beethovena. Úplně jiná hudba rozezní prostory synagogy v Úštěku 13. září. Zazní hudba židovská a izraelská, na harfu zahraje Pavla Vondráčková-Jahodová, na flétnu Eliana Vondráčková a zpěv obstará David Kraus. Začátek koncertu 13. září v Úštěcké synagoze je v 18 hodin.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever opět zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici čte Libor Hruška.

Mezi trampy napřed do osady Red River a potom hluboko do zadní země mě uvedl Karel. Za mnoho mu vděčím. Jednoho dne, asi před 25 lety, se objevil v Libereckém muzeu. V ruce držel právě vydanou knihu, kterou jsem napsal o Jizerských horách. Byl téměř o čtvrtinu století mladší než já. Mohl být mým synem. Kódl, neznámý kluk ze skal. Přijel až z Varnsdorfu. Moje kniha se mu asi líbila. Prohlásil, že stejnou je nutno napsat i o českém Švýcarsku. Ostýchavě mi věnoval svůj mnohastránkový rukopis historie a popisů pomníčků a skalních památek v Labských Pískovcích, v kraji, který jsem téměř neznal. Snažil jsem se jej odbít. Mám raději trávu a zelené rašeliny na horách než holé pískovcové skály. Vzpomínal jsem, jak kdysi při mé dávné návštěvě byla kamenice v soutěskách odporně špinavá a po stezce pod křídelními stěnami se na Pravčickou bránu sunuli tisíce turistů podobných rojům společenského blanokřídlého hmyzu. Karel ale prohlásil, že kamenice je již čistá, skály nejsou holé a že není nutno navštěvovat Pravčickou bránu. Většina skalních bludiští je lidu prázdných. Vypadal pravdomluvně a sympaticky. Dohodli jsme se, že mě trochu po svém kraji povodí a že knihu pak napíšeme spolu. Chystali jsme se k tomu čtvrtstoletí a chystáme se dodnes. Mezitím jsme ale nezaháleli. 3 dny na poustevně. Celý slunečný a teplý den koncem měsíce září ležím na vlahé skále pod poustevnou. Pak 2. a 3. Málo se děje. Ráno vyjde slunce. Čas neuvěřitelně rychle ubíhá. Za okamžik se již slunce sklání do Němec. Je to prosté. Slunce vyjde, stoupá, za chvíli klesá, dny plynou. Na protějším svahu občas už unaveně zařve jelen. Je už konec letošních jeleních lásek. Mravenci se u mé nohy prodírají borovým jehličím s neuvěřitelnými náklady. Jeden táhne muří křídlo, 2. suchou vosu. Mravenec pod nákladem mizí, jako by ze země mávali bílé muří praporky. Začínají se houfovat síkory. Ležím hodiny bez pohnutí. Síkory zvědavě přilétají pohlédnout na nezvyklý předmět. 3 uhelníčci a 2 parukářky. Babky jsou nejodvážnější, jejich varovné zvolání zní jako prásknutí bičíkem. Čilé modřinky a pár zavalitých koňader. Hejnko vede svižný brhlík, hlasitý, ale málo zvědavý. Síkoří hejnko za ním rychle pospíchá. Vosy, co si kutí v písku. Bez znatelného důvodu jsou jich 10 na jednom místě, suchém, bez potravy a bez vody. Ležím na skále, cítím jen lenivou, nekonečnou blaženost. Není vedro a není chlad. Nemám hlad ani žízeň. Nejsou komáři ani mouchy. Jen hebká jeseň táhne zadní zemí. Není spěch. A není pocit marněného času. Také mne napadá málo myšlenek. Snad jen to, že nevím, kam chodí spát vosy, když s večerem naráz odlétnou z chladnoucí skály. Tak blaženě a nevědomně se asi pohybují světem divoši a zvířata. Tvorové, kteří žijí v neustálé svobodě a které k zemi netiskne tíha nicotných a jalových povinností. Za takových vlahých 3 dní pronikne poutníkovi zadní země hluboko do nitra a navždy tam již zůstane. Nezaháleli jsme a chodili skální zemí. Většinou ale každý sám, společně s Karlem jsem tam byl jen několikrát. Sečtuli všechny svoje dny v zadní zemi, pak jsem v ní strávil mnoho měsíců. 10 výprav od jednodenních po týdení. Ve všech ročních dobách. To je nutné podniknout, chceš-li, aby ti kraj vnikl do krve, aby si jej poznal.
Je samozřejmě možné přijít do rozlehlých hor jen jednou, být jimi okouzlen a uchvácen a už se pak nikdy do nich nevrátit. Takhle jsem poznal desítky hor a krajin, na které nezapomenu, ale poctivou a důkladnou knihu o nich nelze napsat. O psaní ale až později. Za předjarních úplňků vstupuje zadní země nejhlouběji do srdce. V bledém světle se za sebou řadí lesnaté hřebeny do dály. Nad nimi rychle táhnou máchovskou nocí rozervané mraky. Hukot vichru, jako by mrtví letěli nad skalami. Jen stěží nepropadneš úzkostem lidí z kamenných dob, kteří si nebyli jisti, vyjde-li druhý den opět slunce. Tím jásavější je dubnové jitro po tak tíživé noci. Zpívají nejobyčejnější ptáci, pěnkavy, kosy a červenky. Černým datlům stvrdly jarním vzrušením hlavy, zběsile bubnují do suchých sosen nad můstkovou roklí. Přes údolí houká doupňák, okus výš hřivnáč, holubý dvojspěv. Slunce zahnalo paleolitické strachy a na dnech roklin rozpouští poslední stvrdlý sníh. Po letech letí opět nad lesy hejno křivonosek. Dlouho si už neslyšel jejich hlas nad zadní zemí. Veselý pohled na světle zelené osiky na okrajích lesů. Z větví jim pučí jehnědy podobné zeleným cecíkům. Každou hodinou se víc a víc nalévají a mohutní. Beze studu obnažují svou dívčí krásu, své jarní dospívání. Za takových dubnových jiter vzchází sláva osik, začasných jiter, kdy ostatní stromy v zadní zemi ještě spí. Chceš-li napsat o nějakém kraji knihu, pak k tomu, kromě dní a týdnů strávených venku, neodmyslitelně patří i studium jiných, starších knih. Kolik krásy a tajemství se ukrývá ve třech slovech. Studium starých knih. Kdo neskusil, neporozumí. Když pomine první okouzlení z neznámého kraje, kdy si myslíš, že jsi prvním člověkem, který do některých míst vkročil, zatoužíš se seznámit i s těmi, kdo jeho krásu odkryli před tebou. Ti lidé většinou již ale nežijí, jsou dávno mrtvi. To, co po nich zůstalo, je uloženo v knihách, časopisech, mapách, starých vlastivědách. Spojuje tě to s nimi i s krajem. Ale jaké jsou to knihy a kde je hledat, nikdo neví. Musíš se za nimi vydat jako kralevic do světa a dlouho pátrat. Trvá to roky. Některé najdeš v archivech, jiné v knihovnách, mnohé v temných koutech starých německých chalup. Tam je to nejlepší. Odeženeš pavouky a vyžebráš zažloutlé časopisy, většinou nádherně vonící stářím a plísní. V případě zadní země i Jizerských hor jsou jejich řádky psány většinou cizím německým jazykem, těžko čitelnými frakturami, nezvyklými písmy. Časopisy jsou neúplné. Najdeš-li za rok v jiné chalupě další číslo, máš stejnou radost, jako bys nalezl v pralese neznámou novou orchideu. Vzácnou květinu odneseš domů. Starých knih léty přibývá, ale k psaní vlastní knihy je ještě nesmírně daleko. O psaní ale až později.

Vyslechli jste další část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška. Pro dnešek je to z týdeníku Kultura na severu všechno. Tak přijďte poslouchat zase za týden, ve stejný čas a na stejných vlnách. Krom jiného vás budeme zvát na pohodový country večer v Ústeckém Hraničáři, na první ústecký salon Pavla Brimera, legendy české country. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 18 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Obyvatelé Lovosic můžou vybírat nejlepší návrhy participativního rozpočtu. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Zítra čekáme velkou oblačnost, teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Obyvatelé Lovosic můžou vybírat nejlepší návrhy na zlepšení veřejného prostoru v rámci participativního rozpočtu. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Letos v Lovosicích prošlo do hlasování 11 z návrhů. Lidé mohou vybírat například mezi obnovou stezky na vrch Lovoš, novými lavičkami, elektronickou informační tabulí anebo fotopointem. Radnice na vítězné projekty vyčlenila 1 milion korun z rozpočtu. S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tyršových sadů přes dolní centrum města až na jablonecké autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
2: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukromého náměstí Pokuba. Velikovu, to znamená, že dodláme Masarykovu ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukromého náměstí. Takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
1: Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona anebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den přežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
3: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
0: Počasí.
1: Bude převážně oblačno, zítra odpoledne a k večeru od západu s vyjasňováním a na horách se může objevit slabý déšť. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme na severu do 22 a na horách do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda cyklisty aktuálně komplikuje provoz u Novin, Podralském, na Českolipsku. Na místě jsou i záchranáři. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
4: Příjemný. příjemnou první zářijovou neděli vám z klubu Country and Western. Od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda. Dnes vás čeká opět nestandardní záležitost. Bude to speciál, který bude věnován díky Dolly Parton, hlavně ženám a můžeme říct i dámám, protože zpěvačky, které vám dnes budou zpívat, minimálně jednou za svou kariéru byly označovány jako první dáma country music. Podrobnosti vám představím za chviličku a já doufám, že stejně jako mě, tak i vás to bude bavit a budeme se společně těšit na ty nejlepší ženské hlasy.
0: Klub Country and Western s Láďou Svobodou.
4: Jak už jsem řekl v úvodu, před nějakými těmi 14 dny nás opustila Dolly Parton a tak jsem se rozhodl vzdát hold nejen tedy Dolly Parton, ale vůbec ženskému countryovému zpívání a také k tomu jsem měl ještě jeden důvod, protože už brzy za 2 měsíce se budou předávat ceny Country Music Association, což je nejprestižnější záležitost, co se týče country hudby a nominace stále ještě nejsou vyhlášeny, ty budou vyhlášeny až 10. září, takže dnes se podíváme na ženy, které si odnesly cenu za nejlepší ženský zpěv a bude to v podstatě od začátku existence Country Music Association. Neřekl jsem, že to letošní udílení v listopadu bude 60. To znamená, že by se chtělo říct, že začneme v roce 1966, ale nezačneme, protože v tom prvním roce cena pro zpěvačku udělená nebyla a ceny pro zpěvačky byly udělovány až od roku 1967. Já bych hrozně chtěl dnes začít Dolly Parton, my se k ní dostaneme, jenom pro pořádek je potřeba říci, že první oceněnou zpěvačkou Country Music Association byla v roce 1967 Loretta Lynn, té se to povedlo ještě dvakrát v roce 73 a 72. Mezitím byla zpěvačkou roku Tammy Wynette, taky Lynn Anderson, Olivia Newton-John, tu známé z Pomády, a v roce 1975 poprvé Dolly Parton. Já mám pro vás připravenou písničku právě z těch let, kdy Dolly Parton získala toto ocenění. Je to písnička All I Can Do z roku 1976. To proto, že Dolly Parton tuhletu cenu o rok později, tedy právě v roce 1976, obhájila. My se k Dolly Parton ještě po té písničce, která má dnes v podstatě v klubu Country and Western premiéru, ještě vrátíme. Dolly Parton zahajuje dnešní vydání ženského klubu Country and Western.

Tak to byla Dolly Parton, která v roce 1975 a 76 získala ocenění od Country Music Association jako zpěvačka roku. Je zajímavé, že už v roce 1968 byla nominována. Nominována byla také o rok později, v 70. roce, v 72. také ve 74., ale tu cenu získala v podstatě až po těch 8 letech existence téhle ceny. Dolly Parton nám zahájila to dnešní dámské setkání na poli country hudby a my se takhle postupně od toho roku 1975 dostaneme až do žhavé současnosti. Samozřejmě všechny dámy si tady pustit nemůžeme, ale ty zásadní určitě ano. A tou druhou zásadní zpěvačkou, co se týče country, je podle mého názoru Reba McEntire. Tohleto ocenění od Country Music Association získala poprvé v roce 1984 a pak ještě třikrát po sobě, 85, 86, 87. A opět pro vás mám novinku v úvozovkách, tedy píseň, kterou jsme v klubu Country and Western ještě od Reby McEntire neslyšeli a která je právě z těch plodných let, přesněji z roku 1987, jmenuje se One Promise Too Late a Reba McEntire s touto písní má v klubu Country and Western premiéru. Jsme v roce 1987.

Posloucháte Klub Country and Western, speciál, který se věnuje pouze ženám, pouze ženskému countryovému zpívání a pouze těm, které byly oceněny Country Music Association cenou zpěvačka roku. Už jsem to říkal na začátku, je to proto, že tenhle ten vrchol countryového roku, tedy udílení cen Country Music Association, nás čeká v listopadu. Bude to velké, protože to je 60. ročník výroční, no a pochopitelně čekají vás i nominace, ale jak jsem už říkal, až po 10. září. Takže dnes celý Klub Country and Western patří ženám. Slyšeli jsme Reba McEntire, písničku z roku 1987 a přesuneme se opět blíže k současnosti do roku 1992. Tam totiž získala svou první cenu za nejlepší zpěvačku podle Country Music Association. Zpěvačka, která se jmenuje Mary Chapin Carpenter, a o rok později tahle zpěvačka tenhle úspěch zopakovala, takže Mary Chapin Carpenter má na svém kontě dvě tyhle ty ceny. A pustíme si z té doby v podstatě nejznámější nebo největší hit téhleté zpěvačky I Feel Lucky.

Carpenter v klubu Country and Western, písnička I Feel Lucky, ta se dočekala i české verze, takže byste ji měli znát. A my se posuneme opět blíž k tomu letošnímu roku 2026, ale stále jsme ještě v minulém století, protože v roce 1997, potažmo 98, získala cenu od Country Music Association za nejlepší countryovou zpěvačku, zpěvačka, která je mému srdci hodně blízká a jmenuje se Trisha Yearwood. A opět tu máme píseň, která od Trishy Yearwood má v klubu Country and Western premiéru, jmenuje se There Goes My Baby, a touhle písní se tedy dostáváme do roku 1998.

Patricia Yearwood, písničku z roku 1998, a já jsem v tom dnešním ženském speciálu teď zařadil zpěvačku, která má sice jenom jednu cenu od Country Music Association jako zpěvačka roku, nicméně si myslím, že je pro naše evropské publikum velmi důležité, aby se v tom výčtu objevila, protože kdybychom se podívali na celosvětový dopad jednotlivých zpěvaček, tak zrovna ta, která nás čeká právě teď, ho má velký, protože její písně se objevily v různých filmech a tím se stala velmi populární, hlavně tedy kromě Spojených států, tak také v Evropě. Mluvím o zpěvačce, která se jmenuje Faith Hill a která ocenění zpěvačka roku od Country Music Association získala v roce 2000. Pustíme si píseň, která je z roku 1999 a jmenuje se Brief. Určitě ji všichni znáte. Faith Hill.

Tak to byla zpěvačka Faith Hill v klubu Country and Western, která získala cenu od Country Music Association za zpěvačku roku pouze v roce 2000. Nicméně ten její význam už jsem tady zmínil. Jinak se teď vrátíme kousek zpátky. Ta písnička Faith Hill byla z roku 1999. V tom roce cenu samozřejmě nezískala, mluvili jsme o tom, že to bylo v roce 2000, protože v roce 1999 získala cenu za nejlepší zpěvačku roku od Country Music Association zpěvačka Martina McBride. Martina McBride ale získala tuhletu cenu ještě třikrát poté, ale to už bylo v tom současném tisíciletí, tedy v letech 2002, 2003 a 2004. Co je zajímavé, že tuhletu cenu nikdy nezískala v Evropě tolik populární Shania Twain. Získala Grammy, získala jiné ceny, ale cenu za zpěvačku roku od Country Music Association nikdy. Takže teď

To zpívala Martina McBride v klubu Country and Western. Ta má na svém kontě tedy 4 ceny od Country Music Association jako zpěvačka roku. Opět tady máme další zpěvačku, která má ve svém šuplíčku pouze jednu tuhle cenu, ale byla velmi výrazná a proto jsem ji zařadil. Ta zpěvačka se jmenuje Gretchen Wilson a v roce 2005 získala cenu pro nejlepší zpěvačku a ty léta 2004 a 2005 byla pro ní opravdu velmi úspěšná, protože získala těch cen hned několik, nechci tady všechny říkat, ale zdálo se, že tahle zpěvačka nám chviličku bude tu ženskou countryovou scénu válcovat. Ale nestalo se tak. Prostě jen v roce 2025 obdržela cenu od Country Music Association, protože už za dveřmi čekala úplně jiná zpěvačka, zkrátka jiná liga. Ale my si Gretchen Wilson samozřejmě pustíme. Opět to bude píseň, která patří k jejím největším hitům z roku 2004 a jmenuje se Redneck Woman.

Pospíval nám Gretchen Wilson v klubu Country and Western a já jsem tady v tom ženském speciálu naznačil, že Gretchen Wilson měla našlápnuto na to těch cen získat daleko víc i být daleko populárnější. To by ale nesměla startovat v Americe soutěž American Idol a nesměla by objevit zpěvačku, která se jmenuje Kerry Underwood, protože Kerry Underwood od roku 2006 získala za sebou hned 3 ceny Country Music Association pro nejlepší zpěvačku a aby toho nebylo málo, tak ještě v roce 2016 a 2018 se opět do téhleté kategorie vrátila co by vítězka. Kerry Underwood je v podstatě takovou druhou rekordmankou, protože těch cen pro nejlepší zpěvačku roku od Country Music Association má 5. Je tu ještě jedna absolutní vítězka, ale k té se dostaneme. Teď nás čeká rok 2006 a písnička Before He Cheats, Kerry Underwood.

Tak to byla Kelly Underwood a my jsme na začátku nového tisíciletí pouštíme si v klubu Country and Western nejúspěšnější zpěvačky. Začínali jsme Dolly Parton, pochopitelně začínali jsme písničkou z roku 1976 a teď už jsme v novém tisíciletí, tedy v 21. století a jsme v tom prvním desetiletí, kdy Kelly Underwood královala a nastupovala zpěvačka, kterou všichni známe a samozřejmě nejenom ti, kteří poslouchají country, protože ta zpěvačka se jmenuje Taylor Swift. Taylor Swift vlétla na tu countryovou scénu jako hurikán a získala spoustu cen. Od Country Music Association jako zpěvačka roku byla oceněna pouze jednou, bylo to v roce 2009, a to proto, že opět použiju ten příměr, za dveřmi stála další zpěvačka, kterou opravdu můžeme považovat za rekordmanku. Její jméno si ještě nechám pro jistotu pro sebe. A jenom řeknu, že Taylor Swift po tom úspěchu v country hudbě přesedlala na úplně jiný žánr, tam se jí daří opravdu velmi dobře. Nicméně, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že i v klubu Country and Western jsme v minulých týdnech zaznamenali vypráví Hot Country Songs časopisu Billboard. Takový malý návrat Taylor Swift na countryovou scénu a ta písnička stále je v té hitparádě na nějakém třetím, čtvrtém místě. Nic, teď si pustíme písničku z roku 2009 z toho nejplodnějšího countryového období Taylor Swift a ta píseň se jmenuje pochopitelně 15.

Dospívala Taylor Swift v klubu Country and Western a nás čeká ta rekordmanka, potažmo zpěvačka, která má nejvíce ocenění v kategorii zpěvačka roku od Country Music Association. Přečtu jenom ty roky. Tahle zpěvačka získala tohle ocenění v roce 2010, 11, 12, 13, 14, 15 a ne 16, ale až 17. Zkrátka, Miranda Lambert má ocenění jako zpěvačka roku celkem 7. My si pustíme písničku z roku 2010 a bude to píseň The House That Built Me, která byla také dlouhou dobu jedničkou hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard a patří k těm největším hitům právě Mirandy Lambert, která, pokud bychom se podívali na nominace, tak to byste koukali, kolik těch nominací Miranda Lambert má, a myslím si, že i letos bude nominována na zpěvačku roku. A to už je přeci jenom dlouhá doba, protože první cenu získala v roce 2010. Teď tedy z toho samého roku písnička The House That Built Me.

která na chviličku nahradila velmi výraznou a úspěšnou Carrie Underwood. Oni se potom ještě dvakrát vystřídali na této pozici nejlepší zpěvačky podle Country Music Association, ale my se dostaneme k dalšímu jménu a to už je rok 2000, nebo to už byl rok 2018 a je to opět zpěvačka, která získala pouze jednu scénu, ale je to úplně jiný typ zpěvačky než to, co jsme slyšeli před chviličkou, jak Miranda Lambert, tak Taylor Swift, protože najednou přišla zpěvačka, která si psala svoje vlastní písničky, má svůj vlastní osobitý projev, není blondýna, pozor. A v roce 2019 se jí podařilo získat cenu nejlepší zpěvačka podle Country Music Association. Jmenuje se Kacey Musgraves a my si pustíme písničku, která k tomu přispěla a která je z roku 2018, jmenuje se Butterflies. Uslyšíte, že to je úplně jiná muzika, než kterou jsme slyšeli doteď. Kacey Musgraves.

byla Casey Musgraves v klubu Country and Western, která otevřela takové zvláštní období, kdy vlastně každý rok byla oceněna jiná zpěvačka, každý rok byla oceněna zpěvačka, která byla velmi osobitá a jiná než ta předchozí. To dokládá hned ta další písnička, která nás v klubu Country and Western čeká. Po Casey Musgraves bude zpívat Maren Morris, ta získala cenu pro nejlepší zpěvačku od Country Music Association v roce 2020, tedy hned po Casey Musgraves. A opět si pustíme písničku, která ukáže ten rozdíl mezi pojetím té současné moderní country, protože doufám, že ještě máte v paměti to, co vám zpívala Casey Musgraves, protože teď nastupuje Maren Morris s písničkou The Bones z roku 2019.

Annette Morris dospívala, posloucháte Klub Country and Western, který je dnes speciálně věnován ženám, speciálně věnován kategorii nejlepší zpěvačka roku od Country Music Association, což je asociace, která uděluje ceny na podzim a patří k tomu nejprestižnějšímu, co se v countryové hudbě nachází. Ceny se budou předávat opět letos v listopadu a nominace na tyhle ty ceny budou zveřejněny 10. září, takže příští Klub Country and Western by měl být věnován právě těm nominacím. My se ale díky Dolly Parton, která nás opustila, věnujeme teď výhradně ženám. Zpívala nám Maren Morris a my přeskočíme jednu zpěvačku. Carly Pearce nám nezaspívá, protože my jsme se nevešli. Ta získala tohleto ocenění po Maren Morris, tedy v roce 2021. A teď nám zaspívá zpěvačka, která na nějaký čas tuhletu kategorii naprosto obsadila. Je to Lainey Wilson, písnička Heart Like a Truck je z roku 2022 a to je přesně ten rok, kdy získala první ocenění co by zpěvačka roku. Další následovalo hned za rok a další zase za rok a další zase za rok. Zkrátka 2022 až 2025 tyhle ty 4 roky patřily Lainey Wilson. Tady

Má zpěvačka, která získala ocenění od Country Music Association jako zpěvačka roku, protože samozřejmě tuhle kategorii vyhrála loni. Letos neznáme ani nominace, letos ještě nevíme, ale už příští týden budeme vědět minimálně, která ze zpěvaček by se mohla stát další držitelkou tohoto prestižního ocenění. A já si tipuji zpěvačku, kterou máme hodně dlouho na čele hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard a která si podle mého názoru tohleto ocenění zaslouží a podle mého názoru si ho také odnese. Je to Ella Lingley, my si poslechneme na závěr dnešního vydání klubu Country and Western písničku Choose in Texas a budeme se společně těšit na to, že příští týden budeme znát nominace na prestižní ceny Country Music Association, které se budou předávat na podzim v listopadu a bude to 60. výročí, takže to bude velké. Mějte se fajn, uslyšíme se opět za týden a doufám, že ten týden přečkáte v dobré náladě. Mějte se hezky a za ten týden naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci klinické farmacie. Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Dnes čekáme oblačno, zítra potom velkou oblačnost k večeru s vyjasňováním a teplotou do 22 stupňů. Pěkný nedělní večer, zprávy a Jana Moravcová. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A taky porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dní předtím, než zlevnil.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Chomutovská nemocnice zahájila provoz ambulance klinické farmacie, oznámila to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Po Ústí nad Labem, Teplicích a Mostu se Chomutov stal čtvrtým městem v Ústeckém kraji, kde takové pracoviště funguje. Klinická farmacie se zaměřuje na pacienty užívající větší množství léků najednou. Zkoumá jejich ideální dávkování tak, aby u pacientů nedocházelo k nežádoucím účinkům. Na mosteckém hypodromu připravují výstavu 30 boxů pro koně a opravu zavlažování dostihové dráhy. Město by podle primátora Marka Hrvola z hnutí pro most mělo na práce přispět více než 3,5 miliony korun. Ze svého rozpočtu a nové boxy mají podle Hrvola sloužit koním dovezeným na dostihy. Oprava závlah se týká rovinné dráhy a taky překážkového oválu. Návrh ještě musí schválit zastupitelé. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a to za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
3: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, teploty do 22, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace čekejte po nehodě u Novin pod Ralskem na Českolipsku, havaroval tam cyklista. Na místě jsou záchranáři. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
1: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
0: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
1: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu, jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně, způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
0: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
2: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
0: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
1: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té matky.

0: Mínky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
0: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
0: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
2: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
2: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
2: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
0: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajn léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aron HaKodeš, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších v holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák, rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hashana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhá
1: staletí
3: židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Ani.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Děkuji za pozvání, zdravím tě Martine.
1: Tak kdo je Marian Zima?
2: Marian Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: v tajemství. Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radosti, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tenhle, tohle ten, tohle tamhle ta, a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví,

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit vymlácený Entry. Na, na, na.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnili oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hey Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

kdy tvůj

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jetplane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: Pojdu tě kousnout pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou. Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit mezera a číslo písničky. To znamená hit mezera 12, hit mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9, 8. Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8, 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7, místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6, 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5, 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4, 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3, 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukromého náměstí po Kubelíkovu, to znamená, že dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od soukromeho náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete, do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny, z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě. A tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapí.

0: ne?
1: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
0: Na co se mohou těšit?
1: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
0: Už si pochutnáváte.
2: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
0: Tady paní Hana
3: a Petr.
0: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
4: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
5: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
4: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
0: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
5: Přesně tak.
6: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovým roku jsme sem přijeli.
0: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
7: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
8: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
0: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
8: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
0: A co máte ráda?
8: Já peču v dolečky svadební.
1: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
9: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
0: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
9: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
10: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
11: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla. Taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže no, se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak řekl, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila 2 osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam 3 osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
7: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to máš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
7: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
7: Vítáš Bůh ví, kde, já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
7: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. Jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
7: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
7: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Luziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty?
11: Tu máš.
10: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické. Aha,
12: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Mazdička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbánu.
4: Malý se k něj karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, jdi kousek dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Ale co, já si budu rozhazovat rukama, ale já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruž, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruž...
6: My...
8: my...

0: Ale proč?
1: Si, jestli se plíval.
0: Proč bych plíval? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
1: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
2: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co?
0: No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
1: Ano, já
0: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
1: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte.
0: Ne.
1: Jaké si tedy moderní manželství, ano?
0: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
3: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
0: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
3: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
0: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
1: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
0: Jo, vy jste taky unavený.
1: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
0: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď si můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
1: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
0: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec, viď Maruš?
1: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
0: Co?
3: Tak Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
0: No?
3: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
0: No.
3: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
0: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kolka.
3: Ježišmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
0: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
1: On mu řekne! Pane Bože, já už dost, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
0: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
1: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč. Holuby.
3: Emile.
0: Hele, on je pryč?
3: Emile.
0: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
3: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
4: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.

0: Kde jsi byla?
1: U holiče.
0: A proč jsi na autobusem?
1: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
2: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát půl šestý.
1: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
3: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
0: To byste se nestíhli nosit.
1: V efektu se o ně ženský prali.
0: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
4: Jo, co si uvaříš, čiháku?
0: Ančo!
3: Tam mu ale dává kapky, co?
5: A má co chtěl, víc si o to koledoval.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
9: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pomekle. To fičelo, to fičelo.
10: Tak dělej,
2: já nemluv. Mordelante, trento,
10: Ty, co jsi
11: si to brumláš?
12: Hej, psa! Myslím pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pometlo.
11: To jsem...
12: Tak mám čím podpálit v kamnu.
11: To jsem musí něco říct.
12: Tak to řekni.
11: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do treto, teto. Kručí písek.
12: Co?
11: Já to netrefím. Teď já jsem zapověl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No, samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: Mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastermann chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastermann, co? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Pomoc! Já se utopím! Zachraňte mě! Zachraňte mě!
3: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
2: Už nemůžu. Pomoc!
3: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 38,20 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundoval jí skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hele, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že byste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
11: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
11: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
12: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo.
12: Vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne.
12: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
13: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
13: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u nedělní noční linky ze zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá v tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhého muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera a mě žena klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to. Je to takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím, jako.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, tak pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost a u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výletě v přírodě.
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má
0: takovou...
1: Někdy skloubit
0: ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás na čapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak
0: No počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně může. Byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovnej a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení

0: nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla 6 dětí, teda ten můj muž byl druhý. No a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
1: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
0: Jinak vás pozdravuju a někdy příště naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Tak já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydlela teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice tak, jak prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, no. Ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný.
0: A to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla, že je velký taky rozdíl, jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni takhle, maminka, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř z buržoázní rodiny, ale nebyli. Jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život a když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já, teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase, pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, a tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník, a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se všem možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na co si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak neznám zase žádný lidi, maminky svých kamarády třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty vtipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím,
1: jo?
0: Ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka. A je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Radušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Radušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička, nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřižnici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdo se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na stolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla, dobrovolně odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj tchán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežívali. Oni zemřeli kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí, Jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tříní se nedá zapomenout, jak ona byla, prostě všechno dělala bez řeči, nikdy se mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že mu něco bolí, jo, prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám dobrým, no, a si myslím, že taková je i moja manželka, a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty jejich děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, a, no, takže tak... Taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, už... mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojíla to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se za to vyprdnu, nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál vaše příspěvky, si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila, 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal, on na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající, tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku, A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda. Tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec rána, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál. Děkuju.
0: Paní Marie, zase já někdy chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, ne, no, tak
0: je to všechno
1: tak...
0: trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase, dobře? Budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků z Potka, to už víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam by se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že je to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl mojí mamince, to se jmenuje Hermína. Se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a máma mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní tchýně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijala jako za vlastní vnoučata, to, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce a říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijala jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože jsem ho spotkala, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodinová služba. Ale nelítu toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu, víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá, to bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Uh-huh. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem, vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřívo, protože si bytě topila jako krvovka.
0: Ale přeci jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, ona milovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, a když se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčné a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
1: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli, až potom jsme se sešli znovu a vlastně tak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní, už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán, on strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to přikývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Hanko, prostě... nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili?

0: mít kontakt.
1: Já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
1: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu hloji tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky, a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. A teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
1: Toho tak mám strašně hodně na hlavu.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
1: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
1: Děkuju.

0: Za 4 minuty je 1:45 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731-800-900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma. Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, odčiní.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Mm-hmm. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě. A
0: vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby. Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte
1: jo?
0: Nějakou krásnou památku po ní? Máte i fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. No. Tak, tak vám děkuji.
0: Paní,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli...
1: Nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45 a s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku, tak uvidíme, jaký bude váš příběh, srdečně zdravíme, máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den, já mám teda odlišné, úplně jsou odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mi pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo, denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky a manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně. Já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo. A toto ona nemohla přikousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo, oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co, no tak prostě nenáviděli mě a tchán, ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo, tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná díky tomu jste se potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni. Nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano. Chápu,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65 úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No, to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože ty byste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Tak... Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek, rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi prchanek Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
2: Hlu?
3: Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: Buďte tak láska vzpěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstí?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějakej? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto? A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: To se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. přijďte zítra k ušetří.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló, jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný svihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobré.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Otou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té brindy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Nemám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, začím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
3: Kdybak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, ach, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu, už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: No, upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne, myšinové, já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím, zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. On jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
5: Co? Kde je to? Pomoc?
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Piju kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Ne, vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně předčítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Hned potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel.

0: vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
1: smrkový háj.
0: Bez háje.
1: Co to? Jděte.
0: Kam?
1: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
0: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
1: Člověče, nic se tam nevejdou.
0: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
1: Nožičky.
0: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
1: Co jsem komu udělal?
0: Pepíček. Pepíček, závorka, brečí.
1: Já se nedivím, já tak.
0: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
1: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
0: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
1: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
0: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
1: Že ne?
0: Až na konci osmýho jednání.
1: Tak přeci.
0: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
1: To se nedíví.
0: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
0: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
1: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
0: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
0: Vážně?
1: To budou návali. To je.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
1: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívejte.
0: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já
1: no,
0: bych...
1: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Ripan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím, legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehnívejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi! Toť má pohřešovaná bota!
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží. Ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovém hledomě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.